Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Krásný podvečer všem, kdo ladí vlny Rádia Čas Rock. Máme čtvrtek, no a to znamená, že tak jako každý týden i dnes startuje další pravidelný pokec zvaný Backstage. Za mikrofonem ve studiu Rádia Čas Rock David Zbavitel. No a dnešní téma, tak jeden z velkých ohlasů jedné z kapel, které se letos zúčastnili vizovických Masters of Rock. Mými hosty jsou Drasmus. Tak pohodový podvečer, dobrý poslech a hlavně ostrý zvuk. This one is called In the Shadows. Thank you.

0: Úvodní song dnešního povídání je za námi, backstage nám odstartovala s kapelou The Rasmus. Kapela drží pohromadě už více než 30 let, no a první dotaz zněl na to, že když se chlapci ohlednou za touto dlouhou cestou, jestli jsou nějaké momenty, které je překvapily.
1: Well, in 30 years, obviously, the whole life happens, you know.
0: So za 30 let se vám samozřejmě odehraje v podstatě celý život. Není to jenom o kapele, ale ovšem, co se vám jako člověku přihodí, když v té kapele vlastně vyrůstáte. Začínali jsme v 15, chodili jsme tehdy do 8. třídy, takže překvapení byla spousta. Nedokážu vybrat jenom jedno, ale byla to opravdu šílená jízda. A zároveň jsme si prošli i spoustou těžkých období. Několikrát jsme na tom vůbec nebyli dobře. A relativně nedávno, i když už je to asi 5 let, odešel z kapely Pauli a jako skupina jsme se v podstatě rozpadli. Pak ale přišla Empu jako nová kytaristka a od té doby to jde jen nahoru.
1: We broke up as a group and then Empu came to be the new guitarist and ever since it's been just uphill.
0: Pojďme k jedné konkrétní písničce In the Shadows. Za ty roky se z nich stala opravdu jedna ze zásadních rockových hymen. Je pro vás hraní této skladby každý večer na každém koncertu spíš přítěž, anebo řekněme tomu radost nebo požehnání?
2: Well, to be honest, we love to play it because
3: excellent.
2: It's a key song for the band and people know it, as you said.
0: Je to pro kapelu opravdu zásadní skladba a lidé ji samozřejmě znají. Ale když ji zahrajeme na festivalu, je ve vzduchu cítit tolik energie a lásky, že je pořád výjimečná i pro nás. Ta skladba je tu už opravdu dlouho a spousta lidí si z ní vytvořila vlastní vzpomínky. Stala se soundtrackem jejich života a když ji hrajeme, přináší to spoustu emocí i nám. V různých obdobích našich životů pro nás znamenala něco jiného. Je to vlastně skladba, díky které jsme pořád tady.
1: Actually brought us here today. I don't think without that song we would exist anymore.

0: Ladíte vlny rádia Čas rok. No a dozněli nám The Rasmus. Opět se vraťme k povídání, tentokrát je téma Eurovize. Finsko jste reprezentovali se skladbou Jezebel. Když se ohlédnete zpětně, udělali byste stejné rozhodnutí znovu? Nebo byste do toho šli třeba s jinou skladbou?
1: We have simple answer. No.
0: Mám jednoduchou odpověď. Po covidovém období to pro nás byla opravdu zábavná zkušenost. A jak už zaznělo, kapela se krátce předtím v podstatě rozpadla, takže účast na Eurovizi pro nás byla hodně důležitá. My jsme zase měli nějaký cíl a mohli jsme se jako kapela někam posunout. 2,5 roku jsme neměli žádné koncerty a najednou jsme hráli finále a háto v televizi pro 200 milionů lidí. Takže to pro nás bylo opravdu důležité, no a vlastně i hodně zábavné.
1: TV for 200 million people, so it was a really good thing to do, and it was fun.
0: Pojďme k dalšímu konkrétnímu materiálu, a to je album Dark Matters, které přišlo po zhruba 10letém období. Byl právě tehdy nějaký moment, kdy jste si řekli, že se musíte vrátit a znovu to společně rozjet?
2: Well, there's always times ups and downs, like you know, some albums are more difficult.
0: Některá alba se dělají obtížněji a někdy člověk trochu ztratí směr. Když to vstáhnu k našemu nejnovějšímu albu, měli jsme naprosto jasnou představu, co chceme dělat. Chtěli jsme vrátit do popředí kytary, udělat rockovou desku, přidat víc riffů a udělat ji takovou, řekněme, tvrdší a hudnější. Když máte jasnou vizi, je potom mnohem snazší se k tomu cíli dostat. Zrovna dneska jsme se bavili o nových skladbách. Celý den jsme na jedné pracovali na hotelovém pokoji.
2: Today we've been talking about new songs and I've been working on one song all day in my hotel room and

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Pět filmů, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Moje.cz A jedeš dál.
2: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. .cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. Salmastavebniny.cz.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu Original 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Jemně perlivé funkční vody v různých příchutích, Magnézia plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Matony esence a Imuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnézia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 3x infračervený panel Mytolite Biohacker nebo 20x funkční rukavice Matony. Více na moje hruska.cz.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
1: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.

0: kovodu mnohem pestřejší muziku, než tady hlava, ramena, kolena, palce. A ještě pokud byste měl vrátit víkendu, tak ten byl opravdu nádherný, určitě jste si ho užili především díky počasí, které má být mimochodem velmi příznivé také během nadcházejících dní. Uvidíme, co všechno nakonec bude, čeho se dočkáme. A víme, co nás čeká z hudebního hlediska, a to třeba Billy Talent.
1: Dáme si určitě taky kysáky.
0: Pořádný marš nabereme společně s Kamelot.
1: No ale nejprve si poslechneme, co důležitého se děje kolem nás, a to jak na silnicích, tak všeobecně. No a to už je parketa, kterou si dnes pod svá křídla vezme Martin Fabík.
0: Ten je rozcvičený až až.
1: Jo, jsme mladej ještě.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Stavebniny DEK přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
7: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Aktuálně si dávejte pozor ve Slezské Ostravě v ulici Orlovská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. A pozornost mějte v Ostravě jihu na křižovatce ulice Horní. Havarovalo tady osobní auto. Situace je bez zranění. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Radio Čas Rok. Zprávy.
9: Zdravím rokeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku pokračuje babí léto, čekají nás slunečné dny a teploty kolem 25 stupňů Celsia. Déšť se v nejbližších dnech nechystá, místy ale může počasí zpříjemnit čerstvý vítr. Lehce se ochladí až o víkendu, jinak má být jasno a příjemně.
11: Morava aktuálně.
9: Ve Frýdku Místku skončila proměna zanedbaného prostoru mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici. Z Vzniklo zde nové parkoviště i malý park. Jak nám řekla mluvčí města Jana Musálková Jakelová.
12: Proměněný prostor nenarušuje historický ráz této části města a nabízí kromě míst k zaparkování také možnost k posezení a odpočinku.

0: v malém parku. Nezapomněli jsme ani na výsadbu nové zeleně, také jemné osvětlení zídek a historické studny v Dolní ulici, které si mnozí povšimnou až nyní díky úpravě se skleněným víkem.
1: V Chudobíně u Litovle má zámek nového majitele a čeká ho velká proměna. V areálu mají vzniknout byty, hotel, restaurace, wellness a dětské hřiště. Hlavní částí projektu má být také domov pro seniory pro zhruba 200 lidí. Proměna zámku má probíhat postupně v několika etapách. A dnes se v šestém kole Tipsport Extraligy utká Olomouc s Vítkovicemi. Utkání začne v 18 hodin na zimním stadionu v Olomouci. Hanáci tak před sebou mají další zápas extraligové sezóny. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
2: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Na čas roku jsme si dali jednu klasiku Made in 90. léta, The Offspring a jejich song Self-Esteem, tedy v překladu sebeúcta. Při tom textu je vlastně, řekl bych o pravém opaku, Dexter Holland, frontman této party, v ní popisuje chlapa, který ví, že ho partnerka využívá, ale stejně se s ní pořád setkává a vrací se k ní.
1: Říkala, že už to neudělá. Tahle pecka se dočkala velkého úspěchu vlastně až po vydání desky Smash v roce 94, přestože původně nebyla ani zamýšlena jako klasický rádiový hit. No ale stalo se, ono to tak někdy bývá, a tahle písnička se postupně vyšplhala velice vysoko v parádách a pomohla celé desce k tomu, aby se stala jedna z nejúspěšnějších nahrávek v historii.
0: Přesně tak. Tolik tedy k tomu, co jsme před okamžikem slyšeli. Teď nás ale už čeká další nedílná součást Ostrého budíčku. Máme 13 minut po 6. raní a to je ten správný čas na to, abychom si poslechli hvězdnou předpověď na dnešní den.
1: A proto, milé rádi, předáváme slovo Milanovi Gelnarovi, který je tady s námi.
0: Milé rádi.
2: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Zdobit by nás měla nápaditost a myšlenková čilost, také akčnost a ochota jít do akcí. Pozor bychom si měli dávat na prožívání vyhrocených emocí a na milostné karamboly. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhám budou přát hvězdy v oblasti hravosti. Bodnáři se budou častěji setkávat s nedorozuměními a blíženci budou zaměřovat svou pozornost na pohybové aktivity. Býci si budou častěji dopřávat luxus relaxace. Pany budou mít možnost si něco zásadního s někým vyříkat a kozorozy by měli zaznamenat své zvýšené charisma. Ryby budou mít potřebu vyrazit někam do přírody či samoty. Štíři mohou častěji narážet na nějaké podvody či podrazy, a radci mohou mít dojem, že nejsou dostatečně oceňovány jejich aktivity. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar. Ostrý budíček na Rádiu Čas Rock.

Společně se prokousáváme úterním ránem na rádiu Čas Rock. Máme 6 hodin, 23 minut a když už jsem u toho prokousávání, tak jestli právě v tuto chvíli snídáte, tak vám přejeme s Tomášem dobrou chuť. Klidně si dopřejte, na co máte právě teď náladu a zálusk, ať je to rohlík, jogurt, párky, vaječinku, salát, někdo si dá třeba chleba se sádlem, no a nebo... A to se po nás děti často doma domáhají, třeba takovou palačinku, to je pochoutka. Pala.

0: Já jsem byl právě minulý týden požádán, lomeno donucen mladším synem, chtěl točit na večeři palačinky. Já jsem teda se snažil mystifikovat, že nemáme vajíčka, nemáme mouku, všechno našel. Začal prohledávat, takže, jako, takže jsem se z toho nevyvlík, jo? Takže jsem nakonec se do toho musel pustit. No ale tak jako nakonec jsem vlastně byl ten nejlepší tatínek, že jo?
1: No, jasně, za to jsou body.
0: No, ale proč to říkám vlastně? Znáš to, jak to je s těma palačinkama, že se vždycky vlastně ta první nepovede?
1: No je, samozřejmě.
0: Jak to je?
1: A co člověk snaží sebe víc, tak ta první palačinka je vždycky, pokaždé, ve všech případech nepovedena. Mm-hmm. To mě se jako okamžitě rozpadne, nebo připálí, nebo naopak je nedodělaná. To je hold zákonitost vesmíru. Jo, tak to prostě je, potom nepátrej. Je to něco jako s chlebem, který spadne namazanou stranou na zem.
0: No, ale takhle, mě to nedalo totiž.
1: No.
0: Já jsem si jako našel něco, popovídal jsem si se strejdou Googlem.
1: A řekl ti důvody, jo?
0: Ano, těch příčin je více. Ono údajně nejvíce je to málo rozehřátá pánev, totiž špatné množství tuku,
1: Másla,
0: jako samozřejmě, jo. A vlastně u té první zkoušíme, jak to všechno udělat dobře, jo. Což trošičku připomíná, ono je to skutečně jak třeba s těma ženama, že jo. Taky u té první si nervózní, jako kdy to tam
1: aha, ale tak
0: položit, teď jsem jako nechtěl říct to slovo, jako jo. Prostě jsme netrpěliví u té první palačinky. Říkáme si, že už je ta pánvička dobrá, proto to tam prskneme a ono se to nepovede.
1: Jo. Ale tak... při tom přirovnání s ženami jsem pokazil více palačinek, než jenom tu první asi.
0: No, tak jsme na tom podobně. Ale nakonec najdeš tu správnou palačinku, ne?
1: Jasně.
2: Ostrý budíček. Na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Další domácí zápas je tady. Třinecký drak vyzve kladenské rytíře. Tenhle pikantní zápas si nenech ujít. Třinecké Werk aréně v úterý v 17 hodin. HC Oceláři Třinec, rytíři

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: 6 hodin 37 minut jsme si v rámci Ostrého budíčku dopřáli taky muziku z dílny skupiny Camelot, což je americká metalová partička, která se svým názvem třeba možná nechala inspirovat známou brněnskou folkovou a tramskou hudební skupinou, která si taky nechá říkat Camelot, ale která vzříkala teda po podstatně dřívější dobu než tyhleti a míci. Takže pozor na to, kdybyste si někde vyrazili na koncert Camelotů, tak abyste trefili ten, který je vašemu hudebnímu žánru nebo hudebnímu zaměření blíže.
1: No, když půjdete na tu českou verzi kapely Camelot, tak nemusíte brát žádné těžké boty, nějaké vesty, naopak, jente si klobouk, kytáru, můžete si jen tak hezky sednout, zabrnkat si s kamarády, jo.
0: A cestou třeba zachráníte nějakého koně.

0: hrozně podobně.
1: Jo? A jo, jako nic proti ničemu, tohle je v pohodě.
2: Samozřejmě.
1: Nicméně Kamelot, ti američtí, opravdu přijedou představit svoji zbrusunovou desku Dark Asylum, a to už v březnu 2027 do Brna, takže tam se na jedné půdě potkají oba dva Kamelotti.
0: Předkapela bude Kamelot? Ne, předkapela nebude Kamelot, pozor, předkapela bude Saira, senzace ze Švédska, která vlastně taky nedávno slavila to 10. výročí a oslavila to vydáním desky Requiem for a Pipe Dream.
1: Přesně tak. Takže to byla pozvánka do Brna, ať už na Kameloty, anebo třeba na Kameloty. Mimochodem, Kameloti folkoví jsou samozřejmě i nadále aktivní a můžete si na ně, když tak taky zajít. Pokud teda preferujete raději ty trampské písničky, proč by ne?
0: Do Brna.
1: Do Brna.
0: No, všechno bude v Brně.
1: Přesně, jako vždycky. Teď už jdeme zpátky do našeho playlistu. Tady jsou Skid Row a my vám přejeme hezké ráno. Čas.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Pět minut před sedmou. Ideální čas na to dát si třeba takový dobrý hřejivý šálek kávy. A důvodem navíc může pro někoho být i také to, že právě na dnešek připadá den tohoto nápoje.
1: Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál.
2: Asi dám, neboj se, ne, že jenom jedno ještě dneska. Určitě dáme o tom každopádně řeč, k tomu si můžeme nalít nějaký ten šáleček. Mm-hmm. No a protože budou taky nejenom tyto svátky, ale i klasické, co se týče nějakého jména, na to se taky koukneme a budeme blahopřát. Je toho před námi dost.
0: Nejdříve je tady ale ochutnávka z muziky, která na čas roku bude hrát. Pořádným elánem nás nakopnou Nightwish.
2: Dáme si taky jeden kousek od Motley Crue.
0: A chyby nebude ani Corey Taylor.
2: A co zlatá věta? Bude?
0: Kdyby zlatá, možná i platinová, jasně, že jo, bude. Dobře. Ale nejdříve jsou tady zprávy s Martinem Fabíkem.
3: Má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
4: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Časrok.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
6: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
7: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
8: Jasně, a já budu britská královna.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6 990 korun bez DPH měsíčně.
8: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
8: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
7: No počkej.
9: Více o nabídce na byd.com.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D48 v oblasti Třanovice ve směru Český Těšín. Kvůli pracím na silnici je levý jízdní pruh uzavřen a pozornost se vyplatí na dálnici D1 v oblasti Brno-Tuřany ve směru na Prahu. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
0: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku i zahraničí čeká lyžaře vyšší cena zimní dovolené. Nahoru půjde cena skipasů, ubytování i dopravy. Týden na horách tak může čtyřčlenou rodinu v Alpách vyjít až na 80 tisíc korun. Skipasy mohou mít podle odborníků vyšší ceny až o 10%. Podle televize LTV Plus se dá ušetřit hlavně při včasném plánování a nákupu.
1: Morava aktuálně.
0: Ve Frýdku Místku mají sdílená kola velký úspěch. Od příštího roku jich bude ve městě 235. Přibudou také stanice, a to ze 128 na 143. Prvních 15 minut jízdy zůstane stále zdarma. Sdílená kola budou nově také ve Vratimově a Krmelíně. Velké kino ve Zlíně se po 10 letech od uzavření konečně dočká velké proměny. Vyroste zde moderní kulturní centrum za bezmála 640 milionů korun. Více uvedl primátor města Jiří Korec.
2: Velký sál nabídne kapacitu až 1420 diváků. Počítá se zde se stupňovitým výstupným hledištěm, které bude možné využívat například pro konference, přednášky, festivaly nebo filmová promítání. Menší sál s kapacitou přibližně 200 míst bude sloužit například pro hudební klub, divadelní a taneční představení nebo jako zázemí při velkých akcích.
0: Město zde nechá také vybudovat i podzemní parkovací dům pro zhruba 350 vozidel. A dnes se v šestém kole Tip Sport Extraligy utká Třinec s Kladnem. Utkání začne v 17 hodin ve Werk aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Další za hodinu.

0: 7 hodin 9 minut a na programu dne je nadále zářijové úterý s pořadovým číslem 29. No a pojďme se nyní podívat na to, co tento den přinesl v minulosti.
1: Zelená je tráva, fotbal to je hra a ten míč kulatý.
2: Tak pozor, nejprve míříme až do roku 1887, protože v Roudnici nad Labem se uskutečnil vůbec první oficiální fotbalový zápas v českých zemích. K tomu utkání tenkrát nastoupili na jedné straně zástupci tamního Sokola, na druhé straně členové veslařského klubu. Ovšem, jelikož je to rok 1887, tak už ani nevíme za prvé, podle jakých pravidel to bylo, jestli to byl třeba dřevěný kopačák, tak ještě, a hlavně nevíme, jak to skončilo.
0: Cože, ono se to nestreamovalo?
2: Ne. Já bych použil větu trenéra včerejšího zápasu mladšího syna mojeho. Výsledek není důležitý.
0: A zůstaneme ještě v daleké historii, protože psal se rok 1903, tedy přesně před 123 lety, Prusko jakožto první stát na světě zavedlo povinné zkoušky pro řidiče automobilů. Do té doby de facto mohl řídit automobil kdokoliv chtěl. Především ale tedy ten, kdo vlastnil auto, protože jich nebylo moc.
3: Takže ze všeho nejdřív musíš nastartovat motor a pak zařadit rychlost.
4: Ještě jsem si přece nezapnul pás.
3: Dobře, tak si zapni pás.
4: Cvak.
2: Tak, cvak, ale pojďme taky na nějaké hudební události, minimálně jednu tady máme. A tedy datum 29. září 2004. Tehdy na aukci v Londýně padl světový rekord, když si americký sběratel koupil za více než 215 tisíc dolarů speciální bicí soupravu. Unikátní byla v tom, že byla vyrobena v roce 1968 přímo na míru Keith Moonovi z kapely. Podle
0: tvého názoru.
2: Velkou odolnost.
0: No to určitě ano. No my můžeme vyzkoušet odolnost vašich reprosoustav, protože právě jednu výbornou pecku od kapely The Who si v tuto chvíli můžeme dát. Tady jsou The Who a Long Live Rock.

0: Dneska nás podle prognóz čeká krásný podzimní den se sluncem a příjemnými teplotami, které v odpoledních hodinách budou dosahovat hranice 22, možná 24 stupňů Celsia. Takže ideální podmínky pro nějakou třeba zahradní slavnost a my vám s Tomášem poradíme, kdo ji může uspořádat. 29. září má totiž v kalendáři v kolonce svátek rezervováno jméno Michal, případně jeho kapánek, další varianta Michael.
1: Náš milý Michale, dnes svátek máš a tak ti přejem, abys šťastný s námi byl.
0: Tomáš se usmívá.
2: Ne, mě tohle někdo zaspívá, tak asi vezmu tou kytarou po hlavě.
0: Počkej, až budeš mít ty svátek. Na to pustím písničku.
3: To písnička není.
0: A já to složím nějakou.
3: Jedná se mimochodem o křestní jméno hebrejského původu a v překladu znamená, kdo je jako Bůh nebo podobný Bohu. Když se podíváme na naši krásnou krajinu, tak vidíme, že jméno Michal se těší velké oblíbenosti. Co se týče četnosti, tak obsadil 17. místo.
0: No, proto podobně, jako tomu bylo třeba včera, kdy slavili všichni Vaškové, tak i dneska bude asi na hodně místech veselo. No a o tom, co dalšího se dá takhle při úterku, kromě jmenin nebo narozenin oslavit, tak o tom dáme řeč za chviličku. Nejprve muzika, Majestica anebo Guns N' Roses.
4: Rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
5: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
4: Čas Rock.
6: Čas Rock. Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, s MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu Original Nulga Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 19,90 či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 29,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a soutěžte o 3x13-palcový MacBook Air nebo 10x pevný cestovní kufr Guarana. Více na moje hruska.cz.

Ahoj bando, tady je Zbavoš a přihodím další tři jména. Andy Deris, Michal Kiske a Kai Hansen. A toto je obsah Metalmanie, tedy Halloween na rádiu Čas Rock a na televizi Rebel.

0: Zastav ho.
1: Už dospíval. O tom, že svátek dneska slaví Michálové, no Michalové, už pár slov padlo, ale kromě jmenin se dá oslavit i několik, řekněme, takových svátků extra.
0: No tak pojďme na to. 29. září patří například oslavám Světového dne srdce, mezinárodního svátku, který je věnován jednomu z nejdůležitějších orgánů v našem těle.
1: Slyšíte, jak to tluče?
0: Hezky přesně.
1: Vončo. Máme, aby jsme to rozpumpovali, to srdíčko klidně do vyšších obrátek, tak můžeme doporučit třeba i den kávy. A hele, nevím, jak tobě, ale mi přijde, že tenhle svátek už jsme slavili několikrát.
0: Kávy není nikdy dost, takže já s tím nemám problém, já jsem si dones rekvizitu tady.
1: Na druhou stranu, proč by taky ne? No.
0: A mě by zajímalo, když jsme si vzpomněli tady, nebo řešíme kafe, kdo z vás si vzpomene na ten starý zvuk, který provázel veškerou sámošku? Mhm.
1: U nás sámošce... To ještě stále máme.
0: Vždycky si chtěl něco říct té prodavačce a co? To si někdo zrovna mlel kávu. Jo.
1: Ano, ano, u pokladny nejlépe. Máme to stále někde, tak proč by ne? Tak
0: vyražte do Kunína všichni.
1: Ale nejenom tam, bez tak to máte i u vás, Nýtku.
0: Ne.
1: Pojďme, ale když už tam budete v té sámošce, tak si můžete koupit husu, mraženou, chlazenou nebo živou, záleží, jaký máte výběr, protože dneska je, a to nevím, jestli znáte, Mezinárodní den šťastných hus.
0: To jsem nikdy neslyšel, že by jako byl den šťastných hus, teda. Já spíše si myslím, že když mě se na talíři objeví taková husička, tak to jsem šťastný já.
1: Jo, takže u tebe to platí naopak, jasně. Poslouchej, já ti o tom svátku řeknu a vy posluchači taky poslouchejte. A tenhle ten svátek má totiž docela zaběhnutou tradici. Počátky dne šťastných hus sahají do 5. století. Tehdy se mu ovšem říkalo Michaelmas, když říkám Christmas, tak máš Michaelmas. Kromě různých legend je to tento svátek spojen třeba s tradicí, kdy nájemníci dávali svým pronajímatelům husu, aby si zajistili nájemní smlouvu na následující rok.
0: Že ne peníze.
1: Dávala se husa.
0: Platilo se husama, jo?
1: Ano.
2: Přátelé, přiletěla k nám doba husí. A ně! Přímo sem přilítla jedna husa, která se sama vytrhala a připravila se přímo k tomu, abych ji šoupnul do troubik.
1: A tak babica, ten odbyt nepřijde, ten bude.
0: Kdybych letěl k Jirkovi, tak se taky asi sám vytrhám.
1: Nájemní smlouvu na další 2 roky. Jo, nedivím se ti.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje. Časrok.
2: Časrok. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.

0: Zlatá věta rádia Čas Rock.
1: Jak už tento jingle napověděl, ani tento týden nebudete ochuzeni o šanci obohatit své bankovní konto o jednorázový příspěvek v hodnotě 1 000 korun českých. Na Čas Rocku totiž pokračuje soutěž Zlatá věta, ve které je vaším základním úkolem znát znění oné výherní věty, která se každý den inovuje a prochází upgradem.
2: A že je důležité dávat pozor a mít u sebe telefon, to si teď řekneme právě teď, protože máme tady jednu, jak to tak bývá tradicí od Ríši, dlouhou zprávu ze Slovenska. Já se to pokusím teda zase teď vzít jako Google překladač, jo?
1: Pojď do toho.
2: Dobře. Ahoj Ivo, ahoj Tome, srdečně vás pozdravuju a přeji pohodový den. Minulý týden v úterý jsem přišel do práce, zapl počítač, automaticky naběhne rádio Čas Rock, chválíme. A jen tak na půl ucha jsem slyšel, že voláte někomu na zlatou větu, nějakému Richardovi, který to ale nezvedal. Ještě jsem si říkal, to řeknu slovensky, čo to ten pajtáš nedvíhá. No, za nějaký čas jsem si šel do bundy pro mobil, který jsem měl vypnutý zvuk a koukám nepřijatý telefon z rádia Čas Rock. Matě si vzpomínám, že jsem vyslovil pár slov, o kterých jsem ani nevěděl, že znám, protože jsem se takhle připravil o možnosti s vámi alespoň chvilku pokecat. Díky za každodenní společnost a mějte se krásně, Ríšo.
1: My taky děkujeme, Ríšo. A je nám líto, že jsme si nepopovídali ke všemu takový rozhovor za 1 000 korun. Má taky ještě přidanou hodnotu.
2: No to určitě, no.
1: Každopádně vydávejte tady pozor, protože my můžeme někomu z vás volat během dne, vlastně téměř kdykoliv. Určitě. Příští hodince tak učiníme a pro ty z vás, kteří neznají znění zlaté věty, tak ji pro jistotu můžeme teď zopakovat.
2: Když nevíš, co dál, pusť rok.
1: Tak to já pustím, že jo?
2: Pusť a vy si tuhle větu hlavně zapamatujte. Zlatá

0: pod názvem Ostrý budíček. Green Day nás dovedli až ke konci této hodinky, za 4,5 minutky bude 8 a já tady mám jedno upozornění týkající se dopravy. Necháme dohrát. Napsal nám Lukáš, že dálnice z Frýdku Místku do Ostravy za Staříčem narušila nehoda, je tam kolona, zdržení zhruba na 20 minut. Tak počítejte s tím.
1: Počítejte s tím a hlavně opatrně na cestách, ať už míříte odkudkoliv, kamkoliv, ať si to zbytečně neskomplikujete. My doufáme, že k té cestě, ale nejenom pokud se nacházíte v autě, i všeobecné pohodě vám bude dobře sloužit i muzika, kterou chystáme po 8 hodině, kdy nám zazní třeba kapela Hymn.
0: No a jestli třeba vedete v tuto chvíli své děti do školky, tak si k tomu pusťte Tři sestry.
1: A až budete v té školce, nezapomeňte paní učitelkám a vychovatelkám pustit Kreator. Oni pak budou kreativní.
0: Jo, jo, to bude paci, paci, pacičky.
1: Nejprve si ale dáme přehled zpráv, takže slovo dáváme do redakce Martinu Fabíkovi.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D56 v oblasti Paskov ve směru na Ostravu. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. A pozornost mějte na Zlínsku na silnici v oblasti Tlumačov. Probíhá zde vyšetřování nehody. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku mají platební

0: V areálu je také cvičné hřiště a místo pro nácvik odpalů. Zájem golfistů je podle provozovatelů od začátku velký. Kroměříž vybuduje ve svém sociálním areálu Barborka první denní stacionář pro seniory a lidi s demencí. Radnice i kompletně opraví a zateplí přízemí jednoho z pavilonů za 12 milionů korun. Více nám řekl místostarosta Pavel Motička.
1: Stacionář pro seniory znamená, že občané, kteří pečují o svoje blízké, potřebují taky pracovat. Takže ten pracovní název Školka pro seniory je úplně na místě, protože když měli malé děti, tak ráno odjížděli do práce, odvezli děti do školky a pak po práci je vyzvedli, tak toto bude fungovat vlastně se seniory. Tam samozřejmě bude o ně velmi kvalitně postaráno.
0: A Sparta Praha doma prohrála s Karlovými Vary 0-1. Jediný gol zápasu dal ve druhé třetině Ondřej Beránek. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
2: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je rád.

0: Blast Rock.
1: Slíbili jsme, že v této hodince budeme volat někomu z vás, konkrétně tomu, kdo se přihlásil do naší soutěže Zlatá věta, zaregistroval se na webovkách a my zkusíme teda vaši pozornost.
2: Já už volám Kájovi.
1: Volej Kájovi.
2: Kájovi je hodně. A jeden z nich, který se registroval na našich stránkách, tak si v tuto chvíli může také zahrát v naší soutěži Zlatá věta. Uvidíme, zda se dovoláme, protože stává se tady tu a tam, že to prostě nikdo nevezme. Začíná mít obavu, že se to zase děje. Ano, to je taková slovní hříčka, Tomáš, ano. Všiml jsi.
1: Dobře.
2: Přesekl jsem se schválně.
1: Jo.
2: Ale co Kája?
1: No.
2: Nedá se nic dělat. Poslední zazvonění. A vypínáme. Bohužel, nevyšlo to. Tisícovka zůstává tady.
1: No,
2: bohužel není to pro nás.
1: Jako naše bilance poslední dobou nic moc, ale teda musím říct.
2: Není.
1: Přitom my bychom tak rádi někomu udělali radost.
2: Pokusíme se a víš co?
1: No.
2: Zkusíme to v této hodince ještě jednou.
1: Tak jo, beru tě za slovo.
2: Okay.
1: Nejprve si ale dáme muziku a nejprve taky zopakujeme znění Zlaté věty.
2: Klidně.
1: To řekni.
2: Já? Dobře. No. Když nevíš, co dál, pusť rock.
1: Tak pusť.
0: Zlatá věta rádia Čas Rock. Čas Rock. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: byli teďkom trošičku kreativní, a to v doprovodu skupiny Kreator na Rádiu Čas Rock. Od muziky na chviličku odskočíme ke sportu, protože minulý týden začal nový ročník fotbalové ligy národů. Pro český národní tým to letos znamená zápasy proti opravdové evropské špičce, navíc pod vedením zahraničního trenéra, což se stalo vůbec poprvé v historii. První zápas jsme hráli proti Chorvatsku. Sledoval si, Tomáši, výkon českého týmu?
1: Sledoval jsem výkon, jako, hele, já musím říct, já se řadím mezi ty spokojenější, prostě, samozřejmě ano, prohrálo se, ale já když to třeba srovnám s tím, co národák předváděl na mistrovství světa, tak, hele, byla to úplně jiná sestava, úplně jiný systém, a za mě to nebyl zápas, ve kterém by Chorvati dominovali, naopak to bylo vyrovnaná celkem partie. Škoda, že se nepovedlo aspoň tu remízu z toho vytěsnit, ale upřímně, jako, nemůže nikdo čekat, že zrovna tyhle tři soupeře, jako Španělsko, Anglii a Chorvatsko, jakože budeme úplně v klidu porážet. Za mě je to začátek nějaké nové cesty a jo?
0: Jo, dobře.
1: No, poskromnu říkám, že jsem spokojený.
0: Uvidíme, jak se to celé vyvine dneska, protože na český tým čeká další soupeř, vyhlasný soupeř, protože jim bude země Albionu, jak se tedy přezdívá Anglii. Můžeme určitě čekat, že Angličané do toho zápasu vkročí naplno. V sobotu totiž doma podlehli úřadujícím mistrům světa ze Španělska, a to přesto, že v utkání vedli 2-1, navíc neproměnili penaltu. Pak došlo na klasické nedáš, dostaneš.
1: No, budeme doufat, že by to podobně mohlo dopadnout i dnes večer. No. Češi hrají doma, výkop je v plánu ve 20 hodin 45 minut, no a snad bude tentokrát plno. No, údajně mělo být i na Chorvaty, když jsem chtěl lístek, nešlo, všude hlásilo vyprodáno, pak se koukneš na televize a tam prázdné sedačky všude, tak co je špatně,
0: asi,
1: pánové z bookingu?
0: Asi jeli všichni na dovolenou do Chorvatska, touto opožděnou.
1: To je sice fajn, já jim to přeju, ale lístky dají do placu.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Just Rock.
1: Před pár minutami nám to poprvé dneska nevyšlo, co se týče zlaté věty, ale můžeme to napravit, protože těch zájemců o výhru je velké množství, jako třeba Marek, který se registroval na našich stránkách časrock.cz, tak mu jdeme zavolat.
2: No a my teď vyzkoušíme, jak moc toužil po té tisícovce. Budeme doufat.
3: Čtejte prosím, volaný účastník právě hovoří. Za okamžik budete spojeni.
1: Tak já nevím.
3: One moment, please.
1: Nám se prostě nedaří. Ale je možné, že když Marek uvidí, že mu volá někdo z rádia Čas roku, tak radši ten hovor, který určitě nemá hodnotu 1000 korun, položí a zvedne náš. Ale tak nic, no. Dneska
2: není přáno.
1: 0-2.
4: Halo,
1: halo. Halo. Tak jsem to zakřik. Tady je Mareška, Tomáš Michalík.
4: Halo, čau.
1: Zdravíme z rádia Čas roku. Marku, jestli pak tušíš, proč ti voláme?
4: Kvůli zlaté věty, ale netuším větu.
1: Aj.
2: No, tak to je problém.
1: Tak to je škoda, no.
4: No.
1: Dneska zazněla několikrát, zazněla i včera.
4: Dneska tady zrovna, tam, kde jsou, tak zrovna ten Čas rok nejede.
1: OK, nedá se nic dělat, my ti děkujeme za účast. A třeba to vyjde někdy příště. Ahoj, pěkný den přejeme. No tak já doufám, že dneska budou naši kolegové úspěšnější, protože ještě čtyřikrát se dneska rozjede tady soutěž Zlatá věta. My rozjedeme další muziku na rádiu Čas rok. Tady je Black Paisley.
0: Zlatá věta rádia Čas rok. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Čas rok.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
6: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty, vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
7: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
0: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rok.

0: Tak přesně za týden se tady na rádiu Čas Rok začne odehrávat jedna velká věc, respektive jedna dlouhá věc. Mm-hmm. Moderátorský maraton aneb. Rašky a Michalíka se 3 dny nezbavíte.
1: Jak název napovídá, bude se jednat o pořádně dlouhou, takřka nepřetržitou rokovou jízdu. Jak tedy my dva s Tomášem, tak i naši kolegové ze stanice Rádia Čas, Radim s Lenkou, tak my všichni budeme vysílat vlastně od úterý 6. října, od 6. od rána. A za mikrofonem budeme stát nepřetržitě až do pátku 9. října do 9. hodiny. Takže ne 3, ale rovnou 4 dny.
0: No, ano.
1: Akorát přes noc si vždycky dovolíme vzít si pauzu na spaní, ono to asi jinak ani nejde, ale nemusíte se bát, že bychom vás obtěžovali pouze my dva.
0: Ne, nebojte se, nebude to jenom u nás. Dojde řada speciálních hostů, taky dojdou naši kolegové, moderátoři. A ještě jsme ale neřekli to hlavní. Účel tohoto maratonu. Všechno je to v rámci dobré věci, protože společně budeme pomáhat malému Patričkovi, který od narození bojuje s mozkovou obrnou.
1: Moderátorský maraton proběhne tedy už příští týden, přičemž naším společným cílem je vybrat co nejvyšší částku, která právě Patrikovi, potažmo jeho rodině, může pomoci. Pro více informací, včetně čísla transparentního účtu, můžete kouknout na naše webovky časrok.cz. Tam se dozvíte všechno podstatné, ale nebojte se, my vás i tak budeme zásobovat veškerými informacemi. Teď už jdeme na další věc.
0: Jdeme, co tam máš na skladě?
1: Chris Rea.
0: Tak to tam dej.
1: On the beach, jdem on na pláž.
0: No takhle počasí by tomu odpovídalo.
1: Tak jdem.

0: Za necelých 5 minut koukám, že bude 9, venku slunečno, dělá se nám krásné počasí. No a tady na rádiu Čas rok je vše připraveno k tomu, aby jsme odstartovali.
1: Připraveno.
0: Já jsem to zkrátil. Každopádně startujeme poslední hodinku ostrého budíčku. Mm-hmm.
1: Podíváme se v ní na to třeba, kdo pak slaví narozeniny. A taky vám řekneme, kdo pak nám tady zítra přijde na pokec. A bude to velmi zajímavé.
0: Bude.
1: Zahřeje vás to u srdce?
0: Neprozrazuj.
1: Jo, dobře, tak jo.
0: Dojde na to.
1: OK. Mě to totiž i trošič uláká, no to je jedno, nic. Bad Boys budou znít a ti nepřijdou zítra, ale budou hrát za chviličku tady. Já jsem chtěl zase spojit hodně věcí v jednu větu a pak jsem si to rozmyslel, to protože by jsme byli dlouzí.
0: Byla by to věta rozvinutá?
1: No, velmi, velmi. Ani já jsem neviděl nakonec.
0: Ne? Vypadáš jako kdyby láhev svou si zdal?
1: No, dal bych si. Láhev svou si dám, ať je život veselý. A život veselý bude také s Bruce Springsteenem.
0: Ale nejprve Martin Favík, je čas dát si přehled zpráv a určitě koukneme taky na dopravu. My vám přejeme krásné dopoledne.
2: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Časrok.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude.

0: Class Rock.
1: Zprávy. Zdravím rockeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Class Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku pokračuje babí léto, čekají nás slunečné dny a teploty kolem 25 stupňů Celsia. Déšť se v nejbližších dnech nechystá, místy ale může počasí zpříjemnit čerstvý vítr. Lehce se ochladí až o víkendu, jinak má být jasno a příjemně.
2: Morava aktuálně.
1: Ve Frýdku Místku skončila proměna zanedbaného prostoru mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici. Vzniklo zde nové parkoviště i malý park, jak nám řekla mluvčí města Jana Musálková Jakelová.
3: Proměněný prostor nenarušuje historický ráz této části města a nabízí kromě míst k zaparkování také možnost k posezení a odpočinku v malém parku. Nezapomněli jsme ani na výsadbu nové zeleně, také jemné osvětlení zídek a historické studny v dolní ulici, které si mnozí povšimnou až nyní díky úpravě se skleněným víkem.
1: V Chudobíně u Litovle má zámek nového majitele a čeká ho velká proměna. V areálu mají vzniknout byty, hotel, restaurace, wellness a dětské hřiště. Hlavní částí projektu má být také domov pro seniory pro zhruba 200 lidí. Proměna zámku má probíhat postupně v několika etapách. A dnes se v šestém kole Tipsport Extraligy utká Olomouc s Vítkovicemi. Utkání začne v 18 hodin na zimním stadionu v Olomouci. Hanáci tak před sebou mají další zápas extraligové sezóny. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: 11 minut po 9. hodině hladíte ostrý budíček na rádiu Časrak a my se v tuto chvíli můžeme tradičně podívat na to, kdo slaví narozeniny.
1: Tak prvním jménem na seznamu je jistý Mark Frederick Farner. Tomuhle chlápkovi je od dneška 78 let a znát ho můžete jakožto kytaristu a skladatele ze skupiny Grand Funk Railroad. Mimochodem, tenhle ten chlapík má indiánské předky, za což si ho svého času pozvali k ohni a možná i na dýmku míru samotní Siouxové. A také ho při této příležitosti odměnili za jeho zásluhy speciální medailí. Dobrá muzika.
0: To muselo být sezení s těma indiánama. No nic, ale druhé jméno je taky velice zajímavé a tím je Les Claypool. To je takový pán, který je známý svou výstřední osobností, surrealistickým smyslem pro humor, bezbřehým užíváním konopí a velikou láskou k vínu. Vlastně se svou ženou Shani taky vyrábějí špičkové víno.
1: No, tak jasně, tak když to jde, tak proč by žába nesedla přímo na zdroj, že jo. My si o něm ale můžeme říct hlavně to, že se jedná o basáka a zpěváka skupiny Blind Illusion, anebo ho známe díky tomu, že založil skupinu Primus. Stojí tak třeba i za znělkou slavného animovaného seriálu pro dospělé South Park. I'm going down south, I'm gonna have myself
0: time. Tenhle životopis jako tohohle pána je ale velice pestrý. V různých obdobích života působil v dalších projektech. Objevil se na deskách interpretů, jako jsou Tom Waits anebo Metallica.
1: No a když už zmiňuješ Metallicu, tak moc se o tom neví, ale po smrti baskytaristy Cliffa Burtona se mu ozval jeho kamarád a spolužák ze střední, kterým nebyl nikdo jiný nežli Kirk Hammett, a ten ho požádal, aby se zúčastnil konkurzu na nové místo baskytaristy. Právě u nich.
0: Proč to neklaplo?
1: No já myslím, že to tehdy bylo oboustranné. Podle Hetfielda prý byl moc dobrý basák na to, aby s nimi zůstal.
0: Nejlepší, co můžeš slyšet.
1: A podle Lese nebyla zase Metallica kapela, která by mu stylem hraní byla blízko. Takže taková diplomatická odpověď. Obě dvě strany zůstaly spokojené.
0: Taky si to když jsi slyšel od nějaké třeba slečny? Ty jsi na mě až moc dokonalý.
1: O tom bych mohl napsat knihu.
0: Jo. No nic, tolik tématu narozenin. My už pojďme na další muziku na rádiu Čas Rok. Rádio.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: Kola extraligového kolotoče pro nový ročník se rozjela naplno, není čas aktuálně zpomalovat a tak nás už čeká dnes další porce zápasů. No a my se budeme soustředit na utkání, které proběhne ve Vergaréně, HC Oceláři Třinec versus HC Rytíři Kladno, takže Drak versus Rytíř.
2: No, Třinečky zažívají parádní vstup do nového ročníku i po pěti kolech, stále platí to, že jsou jediným neporaženým týmem tohoto ročníku a zároveň jediným týmem, který do této chvíle neztratil ani bodíka. Pokud byste listovali hokejovými kronikami, tak byste pravděpodobně zjistili, že Oceláři jsou teprve čtvrtým týmem v historii, alespoň co se týče samostatné české soutěže, který v úvodních pěti kolech nové sezóny neztratil právě ani bod.
1: Tak ono samozřejmě, čím více ti takhle daří, tím více se dostáváš i pod tlak, protože každý čeká na to tvoje zaháváhání a klopítnutí. A je pravda, že Oceláře dnes nečeká vůbec jednoduchý zápas, protože na jejich let přijedou, jak zaznělo, kladenští Rytíři.
2: Tak těm se daří. Já myslím, že poslední dva zápasy prohráli.
1: Tak ale je to mančat, od kterého se to ale trošku čekalo, protože hodně posílili. A to všude. Nejenom v hráčském kádru, ale i na střídačce.
2: OK. No, co se týče právě Kladna, tak to má právě své hvězdy nejen na ledě, ale také právě na trenérské lavičce. Tam vedle sebe stojí jako hlavní kouč Radim Rulík, vedle něj asistent Tomáš Plekanec a také Marek Židlický. No a tahle ta velká jména českého hokeje se teď na extraligové střídačce ukážou také v Třinci, ve Vergaréně.
1: Budeme držet pěsti, utkání začíná v 17 hodin. Samozřejmě doufám, nejenom já, že by to třeba dopadlo podobně jako v pátek v derby. Ale to je zcela jiný hokej. Uvidíme se ve Vergaréně každopádně.
2: Třeba padne 10 gólů. Každopádně bude se jednat o jubilejní 400. extraligový zápas v nové Vergaréně.
1: No vidíš to?
2: Takže je co slavit.
1: Vždycky je co slavit.
0: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je Rádio Čas Rock.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Další domácí zápas je tady. Třinecký Drak vyzve kladenské Rytíře. Tenhle pikantní zápas si nenech ujít. Třinecké Vark aréně v úterý v 17 hodin. HC Oceláři Třinec, Rytíři

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme za zbrusunovým hudebním projektem, který nese název Zeland. V něm jsou hlavní dvě tváře manželský pár Mirek a Lucka Andráši, kteří zhudebnili každodenní nástrahy běžného života. My si od nich dáme kousek s příznačným názvem Vysavač zpívá, ke kterému se 26. října přidá další pokračování. Tady je a vy můžete dát na Facebooku Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.

0: 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na Dek.cz.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
3: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
2: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
3: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
4: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice CZ.
5: Just rock.
6: Fuck!

0: a dospěla do svého závěru. Taky zítra si ale můžete od 6 naladit frekvence Rádia Čas roku, kde to bude opět velmi výživné. Kromě toho, že zde přivítáme hosty z kapely Grok, tak společně oslavíme 2 roky Ostrého budíčku.
1: No je, polárkový dort sebou zítra. V tuto chvíli ale jdeme popřát ke svátku 2 Michalům. Píše nám třeba Tonda, kluci, můžete popřát k svátku Michalovi Kalouskovi, věrnému posluchači. Díky, jasně, že můžeme.
0: Samozřejmě. No a když už jsme u toho, tak ještě zde mám zprávu od Lenky. Dobré ráno, pánové, dneska mají svátek všichni Michalové, tak až budete hrát na přání, vyřiďte vše nejlepší i tomu mému Mišánkovi z Frýdku a pošlete mu nějakou parádní muziku. Děkuji moc.
1: Tak, určitě. Tohle je hudební přání na závěr. No a my se těšíme na slyšenou zítra ráno při čestou.
0: Mějte se, bando, čau.

Čau ve spolek, rokeři, prodloužený víkend je za námi, nový pracovní týden v plné proudu, tak ať se vám v něm daří, to vám přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, který vám bude dělat společnost v následujících 5 hodinách. No a v těch nám hned ze startu zazní třeba Ronnie James Dio. Udo společně s Doro Peš. A nebo Roxana. Tak si na rádiu Čas rok budeme hrát, budeme pokračovat v naší zlaté větě, nebude chybět Milangel na horoskopy, tak jako Martin Fabík se zprávami. No a já vám přeju pěknou

0: rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Čas rok. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Mojepneu.cz a jedeš dál.
7: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Novém Jičíně v ulici.

0: průvodců, ubytování i dopravy. Týden na horách tak může čtyřčlenou rodinu v Alpách vyjít až na 80 000 korun. Skipasy mohou mít podle odborníků vyšší ceny až o 10%. Podle televize LTV Plus se dá ušetřit hlavně při včasném plánování a nákupu.
1: Morava aktuálně.
0: Ve Frýdku Místku mají sdílená kola velký úspěch. Od příštího roku jich bude ve městě 235. Přibudou také stanice, a to ze 128 na 143. Prvních 15 minut jízdy zůstane stále zdarma. Sdílená kola budou nově také ve Vratimově a Krmelíně. Velké kino ve Zlíně se po 10 letech od uzavření konečně dočká velké proměny. Vyroste zde moderní kulturní centrum za bezmála 640 milionů korun. Více uvedl primátor města Jiří Korec.
2: Velký sál nabídne kapacitu až 1420 diváků. Počítá se zde se stupňovitým výstupným hledištěm, které bude možné využívat například pro konference, přednášky, festivaly nebo filmová promítání. Menší sál s kapacitou přibližně 200 míst bude sloužit například pro hudební klub, divadelní a taneční představení nebo jako zázemí při velkých akcích.
0: Město zde nechá také vybudovat i podzemní parkovací dům pro zhruba 350 vozidel. A dnes se v šestém kole Tip Sport Extraligy utká Třinec s Kladnem. Utkání začne v 17 hodin ve Werk aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

0: Rádio Čas Rok nám dozněl Michael Schenker Group, před námi je Ronnie James Dio, Jasná páka a mnoho dalších, ale ještě předtím Milan Gelnár se svými horoskopy.
1: Úterý bude stále ve znamení silných vězných aspektů solárních vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Stejně jako ve dnech předchozích však budeme bojovat s vyhrocenými emocemi, a to zejména v souvislosti s milostnými aktivitami. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci si mohou připadat tak trochu mimo. Váhy budou podléhat nevědomému chování a vodnáři se mohou těšit na zajímavá setkání. Střelci se budou potýkat s dodržováním řádu a disciplíny. Lvi mají naději na profesní úspěchy a berani mohou svou výbušností potrápit své okolí. Býci se mohou dočkat nějakých zajímavých pracovních nabídek. Pany budou mít velký tah na branku a kozorozy budou předvádět údernou a přesvědčivou komunikaci. Ryby mohou přiřazovat svým pocitům nesprávné příčiny. Tíři by měli předvádět klid a pohodu a raky bude oslovat vše tajemné a mystické. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: No a dneska si to ve Verk Aréně od 17 hodin taky užijeme, a to při zápase domácího Třince, který bude hostit kladenské Rytíře. Opět se toto utkání bude přenášet prostřednictvím One Play Sport 2 a zajímavostí na tomto dnešním klání je třeba to, že je to čtyřtý extraligový zápas v nové hale domácího celku. No, to si budeme povídat, letí to. A my budeme na Rádiu Čas Rock taky, nebudeme totiž záhled, no a dáme si další muziku, o kterou se za chvíli postarají Udo společně s Doropeš, taky Robert Plant a mnoho dalších. Tak se dobře bavte.
0: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock. Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na Rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na Rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
0: Čas Rock. Čas Rock. Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
3: Jasně, a já budu britská královna.
0: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
3: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
3: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
0: No počkej. Více o nabídce na byd.com. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
4: Bando naše zlatá, na zítra si klidně můžete připravit nějaký oslavný velkolepý ohňostroj.
5: Právě zítra oslaví Ostrý budíček 2 roky od začátku vysílání. A nebude to jediný důvod k poslechu. My totiž přivítáme také hosty z kapely Grok.
4: Probereme jejich aktuální plány, ale nebojte se, ani na vás nezapomeneme a budeme rozdávat tisícovky v soutěži Zlatá věta.
5: Ostrý budíček startuje zítra před 6 ráno.
0: Ostrý budíček na

Minutku po půl jedenácté nám na rádiu Čas rok doznívá Robert Plant, no a my se můžeme pustit do písničky na přání. 725 33 1155. Rádio.

0: když se to povede, tak to stojí opravdu za to. Mistr Uro a taky Doropeš tady u nás na rádiu Čas Rock, ale my si budeme hrát pěkně česky. Zdravíme tě, Tataré, čau.
1: Čau, zdravím všechny heterů.
0: Hoj.
1: A dneska mimořádně zdravím nového člena rokové rodiny inženýra Králíka.
0: Tak my ho taky zdravíme a díky za to, že se přidal. Vybral si Devil Heads, komu?
1: No komu, no to naší rokové rodině, motorkářům, protože zatím nám počasí přeje, takže ještě na konec sezony chlapci opatrně, kolečkama dolů, užívejte si. No a jmenovitě Frantu Višňáka, Peťu, Karlíka, no prostě Romana, no všechny motorkáře.
0: Ok, víkend.
1: A ne motorkáře, samozřejmě rockeriste.
0: Víkend dobrý?
1: No super, navštívili jsme sídlo Temnoty, zdravím Dušanka, Láďu, Láďa, dali jsme dokupy, ať Boz nehdo, jak to tam simuluje. No a bohužel, no tak prostě neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
0: Je to tak, kamaráde, přejeme taky brzké uzdravení tobě, díky za zavolání a šťastnou cestu, ahoj.
1: Ciao.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Časrok.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Dáme si taky Elise Kubra. S takovou muzikou se na rádiu Čas Rok pomalu, ale jistě dopracujeme až k tomu dnešnímu ovědu. Mrkneme se na jednu velice zajímavou dražbu a jen podotýkám, že i dneska pokračuje zlatá věta, jo? Tak hodně štěstí a pěkné dopoledne.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. .cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. Salmastavebniny.cz.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem.

0: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku mají platební karty stále mladší děti. Rodiče nejčastěji pořizují už 11letým dětem. Některé banky je ale nabízí už od 8 let. Děti kartou nejvíc platí jídlo, hračky nebo online hry. Výhodou pro rodiče je, že mají přehled o útratách a mohou je tak mít pod kontrolou.
1: Morava aktuálně.
0: V Karviné mají golfisté znovu důvod vyrazit na hřiště. V Lipinách je nově otevřená veřejná 9jamková dráha. Hřiště bylo dříve zavřené a teď prošlo obnovou. V areálu je také cvičné hřiště a místo pro nácvik odpalů. Zájem golfistů je podle provozovatelů od začátku velký. Kroměříž vybuduje ve svém sociálním areálu Barborka první denní stacionář pro seniory a lidi s demencí. Radnice i kompletně opraví a zateplí přízemí jednoho z pavilonů za 12 milionů korun. Více nám řekl místostarosta Pavel Motička.
2: Stacionář pro seniory znamená, že občané, kteří pečují o svoje blízké, potřebují taky pracovat. Takže ten pracovní název školka pro seniory je úplně na místě, protože když měli malé děti, tak ráno odjížděli do práce, odvezli děti do školky a pak po práci je vyzvedli, tak toto bude fungovat vlastně se seniory. Tam samozřejmě bude o ně velmi kvalitně postaráno.
0: A Sparta Praha doma prohrála s Karlovými Vary 0-1. Jediný gol zápasu dal ve druhé třetině Ondřej Beránek. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: Začal nám nový zkrácený pracovní týden a v něm i pokračování Zlaté věty Rádia Čas Rok, do které se máte ještě pořád možnost přihlásit na našem novém webu. Stačí vyplnit pár jednoduchých údajů, včetně telefonního čísla, což je vůbec to tím nejdůležitějším, jo, to telefonní číslo, protože na ty nejkaždý všední den voláme hned 6x denně, takže ta pravděpodobnost výhry je opravdu veliká. Co je důležité vědět aktuální větu, která má na dnešek toto znění. Rok vám zvedne náladu i tlak. Tak si to někde poznačte, protože kdo ví, je docela možné, že volající číslo 725331155 se objeví právě na displeji vašeho mobilu. Tak hodně štěstí, no a tady jsou Dream Theater s jednou pohodovkou, která vám určitě udělá radost. Tak ten poslech.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Je 29. září a v tento den roku 2004 padl na aukci v Londýně světový rekord, když si americký sběratel koupil bicí soupravu, vyrobenou v roce 1968 na míru tehdy Keithu Moonovi z kapely The Who. Tehdy za ní pustil, nebo teda vysázel, 215 772 dolarů a teď otázka na vás, rockeři. Taky jste někdy za něco, co jste museli mít, sáhli opravdu hluboko do kapsy? Můžete to hodit na WhatsApp Rádia Časrock s číslem 725-33-1155. No a já vám k tomu nabídnu Scars on Broadway a taky Led Zeppelin, do kterých se pustíme za malou chvíli. Pěkné dopoledne.
1: Časrock.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

Ahoj bando, tady je Zbavoš a přihodím další tři jména. Andy Deris, Michal Kiske a Kai Hansen. A toto je obsah Metalmanie, tedy Halloween na rádiu Čas Rock a na televizi Rebel.

0: Rádia Čas Rock.
1: Ano, a na rádiu Čas Rock pokračuje zlatá věta o 5 000 korun v banku, no a jestli je bude mít na svém účtu paní Ludmila, tak to se teprve teď dozvíme. Já vás zdravím, pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, celý den. Tak jak se máme? Máme se dobře?
2: Ano, mám se dobře, velice dobře.
1: Co tam klepe, děláte oběd?
2: Ano, samozřejmě, že oběd.
1: A co bude?
2: Hokkaido polévka zrovna míchám.
1: Hokkaido polévka, výborně. A na druhé?
2: Sladkou rýži s ovocem.
1: Je, jak ve školce, to bývávalo, tak to musí být vůně. A tak, ale proč já volám? Já volám vůlík zlaté věty Rádia Čas Rock. Známe?
2: No, já znám tu jinou větu na rádiu Čas, toho asi nepovím.
1: Jej, no co se dá dělat, ani slovíčko teda z té naší věty, z té naší dnešní.
2: Ne, nevíte. Já vám můžu říct rádiu Čas, tu větu, ale ta stejně neplatí, že jo?
1: Ta u nás neplatí, jedině, že bych to zašel říct o dveře vedle tady k nám do velkého času. No, co se dá dělat, paní Ludmilo, nic se nedá dělat. Tak to zkoušejte, možná, že vám zavolají někdy kolegové z velkého času a já mám nachystaného alespoň Elise Kupra. Můžete někomu poslat.
2: Jo.
1: Komu?
2: Tak komu to pošlu? Dcerám to pošlu.
1: Dcerám?
2: Dcerám a vnučkám.
1: No, výborně, aspoň něco se povedlo. Jo. Tak si mějte hezky, nepřipalte to a zase někdy. Naschle.
2: Jo, děkuji pěkně. A se taky dařím.
1: Taky. No, tak jste to slyšeli. Po každé pšenka neklete, jak se říká. No, ale to vůbec nevadí. Když nevíš, co dál, pusť rok. Taková je ta aktuální věta na ten dnešní den. Tak buďte ve střehu, protože zavolat vám ještě třikrát během dnešního dne můžeme kdykoliv.
0: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
0: Čas Rok.
2: Čas Rok.
1: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady jseš správně. Čas Rok natvrdo. Natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas Rok natvrdo.
3: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

zesil tere práky a našavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na

0: Novina, tak jsme se dostali až k úternímu poleni a já vám k tomu dnešnímu obědu jako předkrm nabídnu rašku. Hlavní chod se postaví Revolution Saints. A s desertem mám nachystané korny. Takové hudební menu Rádia Čas Rock, do kterého se pustíme po zprávách. Ty už přebírá Honza Gavelčík a ode mne přání jak dobrého chutnání, tak pěkného odpoledne.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Zdraví je to nejcennější, co máte. V RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.

0: Pěkný odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začátek října se ještě vydaří, tento i příští týden můžeme naměřit až 23 stupňů, rána už ale budou chladná a teploty podle televize LTV Plus místy klesnou až k nule. Nejchladnější počasí má být v týdnu od 19. října.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě na Dubině se otevírá nové psychologické centrum Family Hub. Zařízení nabízí dětem, rodinám i učitelům rychlou pomoc bez dlouhého čekání. Lidé se můžou se službami osobně seznámit už zítra na dni otevřených dveří. Na místě je čekají přednášky o duševním zdraví dětí i krátké bezplatné konzultace s psychologi. Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici Josefa Kajetana Tyla nový bytový dům pro seniory. Čtyři propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. Pokračuje mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Počítáme s tím, že na městském pozemku, který navazuje na stávající penzion pro seniory, vyroste čtveřice vzájemně propojených domů s celkem 33 byty o velikosti 1 plus KK až 2 plus 1 s nízkobariérovou a bezbariérovou úpravou pro seniory. Objekt doplní také 50 nových parkovacích míst, včetně podzemní garáží a velký důraz klade město na zachování stávající zeleně a její doplnění novou výsadbou.
0: Hokejisté Třince se chystají na další domácí zápas. Už dneska odpoledne oceláři přivítají Rytíře Kladno. Dnešní utkání se hraje od 17 hodin ve Verk aréně v Třinci. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní, teď už odpoledne, s Hanzem Prokešem.

0: Rádio Čas Rock, které vám ještě pořád dává možnost otestovat svůj playlist. Ale bacha, už jen do zítřejšího dne si můžete na našem facebookovém profilu poslechnout 60 krátkých ukázek, hudebních ukázek, ze kterých vyberete ty, které bychom měli zařadit do vysílání. Pokud tak uděláte, můžeme vám slíbit, že budete zařazeni do slosování o poukázky do Metal Shopu, a to si myslím nezní až tak špatně, co říkáte. Tak jako další hudební nabídka, ve které mají své místo Revolution Saints a taky Rush. Tady jsou
1: Radio Čas Rock.

0: čas rok nám dozvěděli Revolution Saints a před námi je kapela, která bude zítra řeč, nebo o které bude zítra řeč v Ostrém Budíčku. Do něho totiž v 9 hodin ráno dorazí kluci z bohumínské formace Grok, kteří nám prozradí, co se u nich aktuálně děje, co chystají, jak do konce tohoto, tak hlavně do toho příštího roku. No prostě nebude se probírat opravdu cokoliv. Jestli na ně máte už teď nějaké dotazy, tak je můžete posílat klidně na náš Facebook, a to pod příspěvek, na kterém je podobizna bubeníka této grupy Didyho Hajdučáka. Tolik malá pozvánka na to, co se bude u nás dít v ten poslední zářijový den, ale na to si budeme muset ještě pár hodin počkat. No a tak si budeme zpříjemňovat jak jinak než muzikou, o kterou se v těch následujících minutách, jak už jsem říkal, postará Grok s písní Už tady jsou. Tak se dobře bavte. Radio Čas Rock. Radio Čas Rock.
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
10: Další domácí zápas je tady. Třinecký drak vyzve kladenské rytíře. Tenhle pikantní zápas si nenech ujít. Třinecké Werk aréně v úterý v 17 hodin. HC Oceláři Třinec. Rytíři Kladno. Oceláři Třinec!
11: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: na rádiu Čas rok, teď dostává prostor Max. Zdravíme tě, čau.
1: Hezké odpoledne, přeje starici Max všem.
0: Nazdar, nazdar. Maxi, tak, prodloužený víkend je za námi. Jaké to bylo?
1: No, bylo to takové, jako, teď už budu muset být hodný, vole. No to je pátek, přijel kolega z Banska, poseděli jsme. Sobota, navštěva pivovaru, no ty vole, to bylo taky zajímavé. A hned po tým pivovaru ještě na guláš a na tom on. V nedělu jsme to tak jenom jako odlehčili a v pondělí, jelikož jsme měli krmaš, tak kolega pek žebra dýmočáka.
0: Jo.
1: A osuchu nikdy nebylo, vole.
0: No samozřejmě, to ti věřím. No tak, užil jsi to, to je důležité. A ty si k tomu vybral i píseň, která se opravdu hodí, tak jedem alkohol komu.
1: Ano, a tak kluci tam dopoledne říkali na tím, že budou zpovídat Didyho kapelu, takže pozdravíme Didyho, pozdravíme Romana Herdela, Rokovu rodinu samozřejmě, Moták a spolu vyroba Šišaty Kol, Renču, Peťu, no a Martinka, kdyby poslouchala, ale ona je teď chudák doma, byla nějaká marodná, takže nevím, no a všecky dobré rockery.
0: Jasná věc, jdeme na to, kamaráde, dobrou chuť k obědu, jestli budeš, se k tomu chystáš. A
1: už jsem to tak nějak zbláznul, nějaké zbytky byly.
0: Dobře, tak tady to máš. Ahoj, čau.
1: Čau.

0: Rádio.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volíte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
5: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
6: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: závěru první hodiny úterního odpoledne a před námi je dalších 60 minut a v nich Thunderstorm. Black Sabbath. Pak jako jiné kafe. K tomu pohled do kalendáře, trocha sportu a pořád pokračujeme ve zlaté větě Rádia Čas Rock. Tak hodně štěstí a pěkné už odpoledne.
1: Rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
5: Čas rok. Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Majepneu.cz a jedeš dál.
8: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online přes

0: 3 osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Hodoníně v ulici Brněnské. Tady se srazilo osobní auto s dodávkou. Problémy jsou taky na trase Dubňany-Mistřín na Hodonínsku. Tady se srazilo nákladní auto s osobním. A vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Tržní. Tady osobní auto srazilo motorkáře.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku zdražuje povinné ručení. Ceny meziročně vzrostly o skoro 4%. Může za to více nových aut na silnicích. Řidiči platí průměrně přes 4600 korun. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti provozovatele auta.
1: Morava aktuál.
0: Zámecký park v Ostravě Porubě se stává novou relaxační zónou. Skončila první etapa proměny za bezmála 40 milionů korun. Co návštěvníkům nabízí, prozradí mluvčí radnice Martin Otipka.
2: Úpravou prošlo přibližně 1200 metrů chodníků, 3 přístupová schodiště a zcela novou podobu dostalo také malé travnaté hřiště. To už nebude oplocené jako v minulosti a nabídne i možnost posezení. V lokalitě jsme vysadili nové stromy a keře, upravili veřejné osvětlení a obměnili biliář. Zároveň jsme tam umístili lavičky, odpadkové koše, stojany na kolo, ohniště a informační tabule.
0: V parku se ještě dokončuje velký altán, který bude sloužit k nejrůznějším kulturním a volnočasovým aktivitám. Krajská nemocnice ve Zlíně zhání dobrovolníky. Hledá lidi, kteří budou trávit čas s pacienty. Jde o klasické společníky u lůžka, lidi poskytující terapii se psy a společnosti, které by se zapojily do programu firemního dobrovolnictví. Hokejisty Olomouce čeká další domácí zápas. V rámci Tipsport Extraligy už dneska přivítají hosty z Vítkovic. Dnešní zápas se hraje od 18 hodin na zimním stadionu v Olomouci. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

Další skvělá muzika, s ní formace Thunderstone. No a pojďme se teď podívat do rokové historie, ve které je například zářez z roku 1991, kdy Metallica v Americe odstartovala své turné, které trvalo 138 dní. Tato štace jinak mimo jiné běžela po celém světě, jo? A představte si, že v roce 68 byl v Československu zaveden pětidenní pracovní týden. No tak to byl nápad za 100 bodů, ale co se dá dělat? V roce 2025 byl televizní vysílač a hotel na Ještědu prohlášen za národní kulturní památku a je světový den srdce, tak se můžeme za něho třeba chytit. V kalendáři je jak Michael, tak Michaela, kterým bych chtěl za celé Rádio Čas Rock popřát všechno nejlepší a snad vám všem oslavencům Harem s Karem udělají radost. Čas Rock.

0: Rom.
1: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
2: Tak jinak, no ačkoliv se dneska oceláři na svém ledě setkají s Kladnem, tak už teď pro vás máme pozvánku na další mač, který se ve Verk aréně bude konat tento pátek. V tento den si to tam proti sobě rozdají pro změnu s Litvínovem, no a to v obvyklém čase od 5 odpoledne. Přejeme co jiného než hodně štěstí, no a přikládáme další muziku, kterou si mezi sebe za chvíli rozdělí Krobot a taky Black Sabbath. Tak dobré odpoledne.
1: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock. Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na Rádio Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na Rádio Čas Rock.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Čas rok.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu originál 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Jemně perlivé funkční vody v různých příchutích, magnézia plus žádná celá 7 litru za 28,90 či matony esence a imuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod magnézia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 3x infračervený panel Mitolite Biohacker nebo 20x funkční rukavice matony. Více na moje hruska.cz.
1: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
8: Rádio Čas Rock.
1: Pravé rokové

0: Rádia Čas Rock.
1: Ano, jak slyšíte, zlatá věta, Rádia Čas Rock pokračuje směle dál a já už mám na drátě Adama. Čau.
2: Zdravím.
1: Nazdar, Adame. Tak, první otázka. Víkend prodloužený byl nebo musel být pracovní?
2: Byl prodloužený, byl.
1: Co se dělo?
2: Ale nic takového, vylety, nějaké ty mačky, nepočasí, takže...
1: Takže bylo fajn. Skvěle. Jo. No, teď v práci ještě pořád?
2: Už ne?
1: Už ne. Jak je to možné? Půl druhé?
2: Že odpolední siesta.
1: Jaký si to uděláš takový to váš, jo, říkáš?
2: Přesně tak.
1: Výborně. A co se bude dělat odpoledne?
2: To ještě nevím. Musím to přemýšlet.
1: Dobrá, ale já ti volám vůli zlaté věty. Tak povídej, znáš ano. Nebo neznáš?
2: Bohužel neznám.
1: To jak je to možné?
2: Dneska jsem radio zapnuté měl, bohužel nebyl čas.
1: Nebyl čas. Jaké je tvé pracovní naplnění, jestli se můžu zeptat?
2: Jsem instalatér.
1: Instalatér. A radio čas rok se neposlouchá na stavby?
2: Dneska bohužel.
1: Dneska to nešlo, ne, no to nevadí. Každý den není posvícení. Hele, tak přesně aspoň těcha, aspoň dát něco na útěchu AC/DC. Komu?
2: Tak, díky.
1: Komu AC/DC?
2: Tak, díky,
1: mějte
2: se.
1: Nemáš vůbec zač, kamaráde. Tak i takové věci se stávají, ale vás to nemusí odradit. www.časrock.cz, tam pořád se ještě můžete přihlásit do zlaté věty, která vám nabízí každý den vyhrávat 6x za ten den, jo? 1000 korun českých. No, v tom našem dnešním společném driveu se to bohužel nevyplnilo, ale to už nevadí, protože za hoďku tady nastupuje Vrána.
0: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Porotherm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
5: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
6: Bando naše zlatá, na zítra si klidně můžete připravit nějaký oslavný velkolepý ohňostroj.
7: Právě zítra oslaví Ostrý budíček 2 roky od začátku vysílání. A nebude to jediný důvod k poslechu. My totiž přivítáme také hosty z kapely Grok.
6: Probereme jejich aktuální plány, ale nebojte se, ani na vás nezapomeneme a budeme rozdávat tisícovky v soutěži Zlatá věta.
7: Ostrý budíček startuje zítra před 6 ráno.
5: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: No a mrkneme se taky na novinku týdne, která je z domácích hluhů aj. A taky mám pro vás ještě něco navíc. Co to bude, tak to se rozvíte po zprávách, které má na starost Honza Gavelčík. Ode mne přání, dobrého odpoledne.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
4: S velkými problémy stále musíme počítat. V centru Ostravy na Českobratrské ulici bourala dvě osobní auta. V Ostravě se zdržíme taky ve Václavovicích na ulici Frýdecké. I tady je dopravní problém. Stále jsou komplikace i v Třinci na ulici Nádražní bourala tři osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Brně. V ulici Tržní osobní auto tu srazilo motorkáře. Záchranáři teď zasahují taky na Hodonínsko na trase Dubňany Mistřín. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Dále jsou problémy v Hodoníně na ulici Brněnské. Tady se srazilo osobní auto s dodávkou.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Letošní sucho nejspíš zdraží pitnou vodu. Můžou za to vysoké teploty i rekordně nízké průtoky řek, které vedly v létě ke koncentraci škodlivých látek. Náklady na úpravu vody tak rostou až o pětinu. Přesné ceny budou jasné nejpozději v prosinci.
5: Morava aktuál.
4: Ostrava podpoří vánoční kluziště pod širým nebem. Na provoz sportoviště, které je tradiční součástí adventního programu v krajském městě, dá zhruba 3 miliony korun. Atrakce každoročně přiláká zhruba 25 tisíc lidí. Záchranáři ve Šternberku mají novou výjezdovou základnu. Moderní budova za více než 40 milionů vyrostla přímo v areálu nemocnice a bude i energeticky soběstačná. Objekt má na střeše i vlastní solární panely, které mu zajistí levnější provoz. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblova.
6: Nová základna přinese záchranářům moderní a kvalitní pracovní zázemí, které odpovídá současným požadavkům medicíny a zároveň zlepší podmínky pro rychlé výjezdy posádek za pacienty. Nabídne také zázemí až třem výjezdovým posádkám a má garáže pro tři sanitky. Dosavadní stanice Vývavské ulici ukončí provoz a záchranáři se přestěhují na stanoviště u nemocničního areálu.
4: Fotbalisty v Vsetíně čeká domácí pohárové utkání. V rámci MOL Cupu už zítra přivítají pražskou Bohemku. Zítřejší utkání s Bohemians Praha má výkop o 15:30 odpoledne na fotbalovém hřišti Velhotě u Vsetína. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Ztracený ráj od Witchhammeru a my v tom českém jazyce budeme ještě na rádiu Čas Rock pokračovat. Proč? No bo.
1: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme za zbrusu novým hudebním projektem, který nese název Zeland. V něm jsou hlavní dvě tváře manželský pár Mirek a Lucka Andráši, kteří zhudebnili každodenní nástrahy běžného života. My si od nich dáme kousek s příznačným názvem Vysavač zpívá, ke kterému se 26. října přidá další pokračování. Tady je a vy můžete dát na Facebooku Rádia Čas Rock vědět, co na něho říkáte.

0: Jste ve společnosti Rádia Čas Rock, které na svém zbrusu novém webu nabízí celou řadu velice zajímavých věcí, jako třeba podcasty, kterým jsme dali název Pod povrchem. V nich se máte možnost dozvědět velice zajímavé věci od takových osobností, jakými jsou třeba Dominika Vymazalová, která si prošla obrovskou životní proměnou. Taky se můžete od Zbyňka Pavlačíka dozvědět, co všechno stojí za tím, aby se v Mojštově mohli konat Dny na to a další. Tak se mrkněte, uvidíte, že nekecám, no a já vám k tomu nabídnu placebo anebo vanastavky a jejich věc lži, sex a prachy. Tak dobré odpoledne.
1: Rádio Čas Rock.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Další domácí zápas je tady. Třinecký drak vyzve kladenské Rytíře. Tenhle pikantní zápas si nenech ujít. Třinecké Werk aréně v úterý v 17 hodin. HC Oceláři Třinec, Rytíři.

0: Rock. Bando naše zlatá, na zítra si klidně můžete připravit nějaký oslavný velkolepý ohňostroj.
1: Právě zítra oslaví Ostrý budíček 2 roky od začátku vysílání. A nebude to jediný důvod k poslechu. My totiž přivítáme také hosty z kapely Grok.
0: Probereme jejich aktuální plány, ale nebojte se, ani na vás nezapomeneme a budeme rozdávat 1000 v soutěži Zlatá věta.
1: Ostrý budíček startuje zítra před 6 ráno.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: No tak to byla další klasika, co si budeme povídat. Bon Jovi na rádiu Čas Rock, no a jdeme na písničku na přání. Já tě zdravím, Radíme, ahoj.
1: Ahoj, Honzo.
0: Nazdar, nazdar, tak Radíme, ty jsi vybral Kinga Diamonda, komu?
1: Mušenovi do Sídla temnoty a chci mu poděkovat, že mě vždycky to potěší, jak zavolá někomu přejen, tak jenom tak, ať se má.
0: Výborně, a ty se máš jak pro změnu?
1: Dobře.
0: Bylo to fajn všechno, půl třetí.
1: Jo, no.
0: Co bylo na obídek?
1: Segedin.
0: Segedineček. Těstovínečky, krylíček?
1: Knedlík.
0: Pět?
1: Já myslím, že jsme čtyři.
0: To je dobře, to je jedno, hlavně, že se znáte. Kamaráde, moc ti děkuji za zavolání, měj se
1: hezky. Ještě pro vás do studia a pro všechny, co poslouchají rádio Čas Rock.
0: Moc ti děkujeme a měj se fajn. Zase někdy zdravíme, čau.
1: Jo, dobré, ahoj.
0: No a přátelé, já se taky pro dnešek loučím. Vrána ta už je nachystaná, mimo jiné, my jsme spolu ještě nemluvili, kolik si toho nazbírala?
2: Já nechci prostě všechny nakrknout. Já už jsem to tady nenápadně naznačila včera.
0: Nasrala si nás, to
2: no, já vím, že jo. Takže dobře, děti, pojďme do toho 10 kilo jenom praváků. Jenom praváků. Teď si domyslet ten zbytek.
0: A co s tím jako hodláš
2: dělat? No, že to všechno usušené, jsou to dvě přepravky a plním to do dost. Takže kdybyste někdo chtěli, budete hodně poškrapkejte, dám.
0: Jo, takhle. Takže jako jo, a to jako že tak dáš jako třeba za kafičku.
2: Samozřejmě celý den jsme žrali houby, že jo, úplně ano, ano. Nejlépe hned na místě, je to dobré skonzumovat.
0: Ale není to krása, čím jsi to sbírala, křovinořezem?
2: No, říkala jsem si, že jako kosa dobrá do toho lesa.
0: Takže to jelo.
2: Jelo to bomby.
0: Počasí ti přál, no, vám přálo celý týden, že tady třeba v pátek jako bylo.
2: Bylo to tak půl na půl, a mě to nevadí, víš co.
0: Tady v pátek bylo exkluzivně třeba jako
2: no. Jako chodíš po tom lese, když prší, svítí slunko, je ti to jedno, ty houby pořád, co?
0: Takže když to závěrem, spokojenost?
2: Naprosto jako vždycky.
0: Co víc můžete přát? Já se loučím, jdu si dát houbovou polévku, kterou mi donesla papa.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Čas rok.
4: Sádro kartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádro karton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
5: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Ahoj Vando, tady je Zbavoš a přihodím další tři jména. Andy Deris, Michal Kiske a Kai Hansen. A toto je obsah Metalmanie, tedy Halloween na rádiu Čas Rock a na televizi Rebel.

0: Extraliga, ale i ty ostatní soutěže. A nezapomeňte, že zlatá věta frčí i v odpoledním driveu. Jdeme na to, teď ale zprávy.
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas rok. Čas rok.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Zdraví je to nejcennější, co máte. V RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
7: Zdržet se právě teď můžeme na hlavním tahu z Ostravy do Opavy za výjezdem z města. Za odbočkou na Krásné pole je dopravní problém. S komplikacemi musíme počítat taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Na křižovatce z ulicí Díly 6 se srazila hned 3 osobní auta. Stále jsou problémy taky v Brně v ulici Nové Sady, tady bourali 2 osobáky. A s komplikacemi musíme počítat taky u obce Dubňany na Hodonínsku. Na výjezdu na Mistřín tady bouralo nákladní auto s osobním.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zájem o umělou inteligenci v Česku roste. Za poslední 2 roky se prudce zvýšil počet lidí, kteří používají AI nástroje. Momentálně jde už o 670% populace. Zároveň ale 39% obyvatel říká, že má z rozvoje umělé inteligence obavy.
8: Morava aktuálně.
7: Ostrava a povodí Odry po 2 letech od ničivých záplav posilují ochranu města před velkou vodou. Protipovodňové hráze budou zvýšeny na 4 nejzranitelnějších úsecích. V plánu je ale i stavba nových povodňových nádrží na zachycení dešťů. Dodává mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
9: Jedná se o 4 úseky. Koblov, Vrbená, Nová Ves u Lávky, Nová Ves nad soutokem s Opavou a přívoz za ústřední čistinou odpadních vod. Součástí dlouhodobého úsilí o zvýšení povodňové bezpečnosti je také výstavba malé vodní nádrže na vodním toku Rakovec. Dalším připravovaným opatřením je malá vodní nádrž Polančice.
7: Tramvajovou trať v Olomouci čeká velká modernizace. Půjde o koleje z hlavního nádraží do Hodolan a Pavloviček. Oprava 70 let staré tramvajové trati si vyžádá stovky milionů. Magistrát už o tom jedná s ministerstvem dopravy. Hokejisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se už zítra utkají s hosty z Třebíče. Zítřejší zápas se hraje od 17:30 odpoledne na zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: Je to tak a nebude to dneska ani jinak. Proč? Protože před sebou máme další kolo naší nejvyšší hokejové soutěže, tady Tip Sport Extraligy, a vítězná série pokračuje u ocelářů už od začátku letošního ročníku Extraligy. Je před námi další domácí duel. Dnes odpoledne od 17 hodin začíná pod střechou Work Areny boj mezi domácími třineckými oceláři a kladenskými rytíři. Mač dvou celků z top čtyřky, přímý přenos samozřejmě na telkách, ale živě je to vždycky lepší. Kdo jste si nezajistili vstupenky nebo nemáte permice, pár kousků zbývá ještě na online předprodeji a ve 3 hodiny se taky otevřely poklady Work Areny, takže můžete klidně dorazit třeba po 4. hodině, koupit si lístky a jít si užít hokej. Pár zajímavostí o dnešním utkání. Oceláři jsou teprve 4. týmem v historii samostatné české soutěže, který v úvodních 5 kolech nové sezóny ztratil ani bod. Mají nejúspěšnější přesilovou hru v soutěži, v těch úvodních 5 zápasech tak těsně atakují hranici 50% využití přesilovek. No a dnešní zápas s Kladnem bude jubilejní, a to s číslovkou 400, tedy extraligový zápas v nové Work Areně. To říkám vždycky, že důvod k oslavě se najde. Tak si užijte dnešní parádní hokej a vaše tipy, jak to dopadne, na 725 33 11 55.

0: úžasný kousek. Times Like This. Five Finger Death Punch tady na rádiu Čas Rock. Aby to hokej nebylo málo, tak dnes nám startuje nový ročník NHL. Ne, že mlátí na vrata, ale dneska už se fakt odpálí a bude rekordní, protože každý tým čeká 84 zápasů v základní části. Což je docela slušná porcička, vzhledem k tomu, že jich je vždycky 82, tohle se stalo jen dvakrát v historii, tak teď po třetí. A taky, jako uvidíme, už jo. No a co dál? Ti, co projdou až do finále Stanley Cupu, tak tě jich zkousnou více než stovku. Což je také docela nápor. A pak ta dovolená je strašně kratičká. Je to strašný paradox hokeje, že čím líp hrajete a čím dál dojdete, tak tím kratší tu dovolenou máte. Ale zas na druhou stranu asi je velice sladká a příjemná, když si předáváte Stanley Cup, koupete se s ním v bazénu a je vám hrozně dobře. Tak zranění se hojí rychlejc, prostě vítězství všechno zahojí. Co nás čeká v letošním ročníku NHL? Hurikáni startují obhajobu Stanley Cupu a že coach Rod Brendamore udělá všechno pro to, aby se to povedlo, protože je budou chtít všichni zhodit z toho trůnu, o tom žádná. Bratři Tkačakové pohromadě, ti se budou snažit Floridu po roční absenci playoff rychle vrátit mezi elitu. Rozepíše svůj nový příběh i první volba letošního draftu McKenna, ten chystá debut v NHL. Máme tady taky nejmladšího kapitána, Celebrine ve 20 letech povede San Jose Sharks do boje. No a David Pastrňák, náš havířovák, svoji 13. sezónu povede Boston jako kapitán. A k tomu jenom tak poznámka na okraj. Sidney Crosby začíná 22. sezónu v NHL s tučňákem na dresu. Tak asi tak. Co vy? Koho typujete na nejslavnější hokejovou trofej světa? Klidně to sem hoďte a my se dál budeme zpříjemňovat úterní odpoledne muzikou. Status quo, Dr. Pepe, budou taky systémy a určitě se vejde i ta vaše oblíbená.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Časrok. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
7: Jasně, a já budu britská královna.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
7: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
6: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
7: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
6: No počkej.
8: Více o nabídce na byd.com.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu Original 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a s Hruška klubem již za 29,90. Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 19,90 či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 29,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a soutěžte o 3x13-palcový MacBook Air nebo 10x pevný cestovní kufr Guarana. Více na moje hruska.cz.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
12: Další domácí zápas je tady. Třinecký Drak vyzve Kladenské Rytíře. Tenhle pikantní zápas si nenech ujít v Třinecké Werk aréně v úterý v 17 hodin. HC Oceláři Třinec, Rytíři Kladenské.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: čas rok podpoledním driveu vaši oblíbenou 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas rok.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: systémy právě teď přišpili do odpoledního driveu na rádio Čas rok a skoro to vypadá, že jsme se právě telefonicky spojili s Pražským hradem, protože Pavel na drátě a Petr nadiktoval muziku a oba dva chtějí to samé. Pavlíku, ahoj.
1: Ahoj, Janíčko, zdravím.
0: Tak, budou to Amon Amar, to už máme jasno, protože Petr ten tady píše, že se opět drbe se dřevem na zimu, protože až se paní zima zeptá, on chce mít jako klid a pohodu, takže prý už má jenom krátké nožičky a v tom lese je toho prý čím dál tím víc a Amon Amar by ho mohli podpořit. Tak to je Petr. A teď Pavel, povídej.
1: No já bych chtěl teda to samý, ten Amon, to jsou prostě taková srdcovka a chtěl bych to zahrát hlavně pro vás, pro celý čas rok, protože pak jste nejlepší, prostě skvělý.
0: Děkujeme.
1: Děláte nám ty dny krásný, zajímavý, veselý, dáte nám sílu, energii, prostě to, co potřebujeme.
0: A tady bych to utla, protože já nemám co říct a to se nestává často.
1: OK, jsem pro.
0: Pavlíku, tady to máš, měj se krásně a moc děkujem.
1: Děkuju moc.
0: Čau.
1: Děkuju. Ahoj, Ani. Čau.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
2: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
3: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
2: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
3: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
4: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
5: Radio Čas Rock.

0: 1982, Vysáči a já. No a do třetice jedna osudová. Takhle nám to bude hrát po 16. hodině, k tomu novinka tohoto týdne a bacha, zlatá věta.
1: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
3: Čas rok.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
6: Projepneu.cz. A jedeš dál.
7: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
10: Problémy jsou právě teď v Ostravě na Rudné ulici, na cestě z Havířova ve směru na Opavu, na křižovatce s ulicí Závodní. Tady se srazila hned 3 osobní auta. Bouračka 2 aut nás potrápí v Bruntále na ulici Nádražní. Problémy jsou taky v Brně. Jednak je nehoda na Palackého třídě, tady boural autobus s osobním autem a dále jsou v Brně problémy taky na ulici Nové Sady, kde se srazila 2 osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Uherském Hradišti na třídě maršala Malinovského. Osobní auto tu srazilo motorka. A s komplikacemi musíme počítat taky na dálnici D46. Na trase z Olomouce do Vyškova na úrovni 30. kilometru stojí porouchané vozidlo.
3: Rádio Čas Rok. Zprávy.
10: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začátek října se ještě vydaří. Tento i příští týden můžeme naměřit až 23 stupňů. Rána už ale budou chladná a teploty podle televize LTV Plus místy klesnou až k nule. Nejchladnější počasí má být v týdnu od 19. října.
3: Morava aktuálně.
10: V Ostravě na Dubině se otevírá nové psychologické centrum Family Hub. Zařízení nabízí dětem, rodinám i učitelům rychlou pomoc bez dlouhého čekání. Lidé se můžou se službami osobně seznámit už zítra na dni otevřených dveří. Na místě je čekají přednášky o duševním zdraví dětí i krátké bezplatné konzultace s psychologi. Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici Josefa Kajetana Tyla nový bytový dům pro seniory. 4 propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. Pokračuje mluvčí města Jakub Mikuš.
11: Počítáme s tím, že na městském pozemku, který navazuje na stávající penzion pro seniory, vyroste 4 vzájemně propojených domů s celkem 33 byty o velikosti 1+KK až 2+1 s nízkobariérovou a bezbariérovou úpravou pro seniory. Objekt doplní také 50 nových parkovacích míst, včetně podzemních garáží a velký důraz klade město na zachování stávající zeleně a její doplnění novou výsadbou.
10: Hokejisty Přerova čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se už zítra utkají s hosty ze Vsetína. Zítřejší utkání se hraje od 17:30 odpoledne v přerovské Meo aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Vránou Outratkou.

0: Traktora je Chosudová tady na rádiu Čas Rock v úterním odpoledním driveu. S novinkou týdne opravdu nebudeme chodit daleko, ale to už vám řekne Hans.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme za zbrusu novým hudebním projektem, který nese název Zeland. V něm jsou hlavní dvě tváře manželský pár Mirek a Lucka Andráši, kteří zhudebnili každodenní nástrahy běžného života. My si od nich dáme kousek s příznačným názvem Vysavač zpívá, ke kterému se 26. října přidá další pokračování. Tady je a vy můžete dát na Facebooku Rádia Čas Rock vědět, co na něho říkáte.

0: Zlatá věta rádia Čas Rock.
1: Zlatá věta rádia Čas Rock, jedna z vašich nejoblíbenějších soutěží, bodeď taky ne, za jednu větu vám může přistát na účtu tisícovka, stačí se zaregistrovat na našem webu časrock.cz. A zlatá věta pro dnešní den, tak jako v Ostrém budíčku, tak jako u Hanze, tak i v odpoledním driveu, je ta samá. Pro zopakování, když nevíš, co dál, pusť rock. To je dnešní zlatá věta. A vy si hlídejte telefony, protože za chvilku budu volat.
0: Zlatá věta rádia Čas Rock. Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas Rock. Čas Rock.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
7: Bando naše zlatá, na zítra si klidně můžete připravit nějaký oslavný velkolepý ohňostroj.
8: Právě zítra oslaví Ostrý budíček 2 roky od začátku vysílání. A nebude to jediný důvod k poslechu. My totiž přivítáme také hosty z kapely Grok.
7: Probereme jejich aktuální plány, ale nebojte se, ani na vás nezapomeneme a budeme rozdávat tisícovky v soutěži Zlatá věta.
8: Ostrý budíček startuje zítra před 6 ráno.
0: Ostrý budíček.

0: dnešním odpoledním driveu jdeme soutěžit a věřím, že taky vyhrávat tisícovka visí ve vzduchu. Otázka je, jestli si ji Petr pro sebe urve. Ahoj. Petře.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, prosím tě.
1: Čau.
0: Chci jediné. Zlatou větu dnešního dne a tisícovka bude tvoje.
1: No, myslím, že ju mám.
0: Tož povídej.
1: Když
0: nevíš, co dál, pusť rok. Litr je tvůj. Co s tím uděláš?
1: Vole, paráda, no. Prosím,
0: co s tím uděláš? Koupíš si něco hezkého na sebe?
1: No,
0: nebo?
1: Vemu manželku, dáme si žvanec nějaký dobrý.
0: Ideální stav, čověče. Tak jo. Prosím tě, pohlídej si účet, ještě kapříci připlují. Litr je tvůj a teď už fič k té televizi na ten Třinec.
1: Super, děkuju, jdeme na Třinec. Moc dí.
0: Za málo, měj se, čau.
1: Jo, super, nej radio, děkuju.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Brigáče, Stratovarius, Hunting High and Low. Mimochodem, kdybyste chtěli výnosnou a fakt dobrou brigošku, tak v Romaniemi stále zhání pracovníky na takový ten vánoční nápor, abyste mohli dělat v Santové vesničce, takže budete krmit sobě, provázet turisty a užijete si celou tu vánoční atmosféru. Jenom nápad a taková jako hozená rukavice ode mě. Úterní odpolední drive jede dál, zůstaneme doma, tady už jsou Harley. A pak hurá zpátky na sever, Pain. A o klasiku se postará David Bowie, jeho Starman. Takhle krásně nám to bude hrát na rádiu Čas Rock po 17. hodině a k tomu dnešní oslavenci, a že jich je. A těch desek, co vyšlo 29. září, se budete divit i ušima. Nejprve ale zprávy.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Sádro kartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádro karton, potřebujete Salma stavebniny. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
5: Nehoda nás teď potrápí v Ostravě na Rudné ulici na cestě z Havířova do Poruby. Na křižovatce s ulicí Závodní se srazila 3 osobní auta. Problémy jsou taky u obce Sedlnice na Novojičínsku. Na výjezdu na Závěšice bourali 2 osobáky. 2 osobní auta se srazila taky v Bruntále na ulici Nádražní. Vážná nehoda se stále řeší v Uherském Hradišti na třídě maršala Malinovského. Osobní auto tu srazilo motorkáře. A problémy jsou právě teď taky na Blanensku u obce Krhov. Na výjezdu na Černou horu tady se srazila 2 osobní auta.
6: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré úterní odpoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku zdražuje povinné ručení. Ceny meziročně vzrostly o skoro 4%. Může za to více nových aut na silnicích. Řidiči platí průměrně přes 4 600 korun. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti jeho provozovatele.
6: Morava aktuální.
5: Zámecký park v Ostravě Porubě se stává novou relaxační zónou. Skončila první etapa proměny za bezmála 40 milionů korun. Co návštěvníkům nabízí, prozradí mluvčí radnice Martin Otipka.
7: Opravou prošlo přibližně 1200 metrů chodníků, 3 přístupová schodiště a zcela novou podobu dostalo také malé travnaté hřiště. To už nebude oplocené jako v minulosti a nabídne i možnost posezení. V lokalitě jsme vysadili nové stromy a keře, pravili veřejné osvětlení a obměnili mobil. Zároveň jsme tam umístili lavičky, odpadkové koše, stojany na kolo, ohniště a informační tabule.
5: V parku se ještě dokončuje velký altán, který bude sloužit k nejrůznějším kulturním a volnočasovým aktivitám. Zoologická zahrada v Brně má nové lákadlo. Jde o tygra sumaterského, kterého sem přivezli minulý týden z německého Krefeldu. Zatím si zvyká, návštěvníci samce kriticky ohroženého druhu proto uvidí až v následujících dnech. Hokejisty Jihlavy čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se zítra utkají s hosty z Pardubic. Zítřejší utkání proti pardubickému Bčku začne o 17:30 odpoledne v Jihlavské horácké aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Vránou Outratkou.

Posloucháte Rádio Čas Rock, tady je úterní odpolední drive a v kalendáři 29. září a to je datum, které zanechalo v historii celé rockové muziky hodně výraznou stopu. Přelomové singly, vrcholy hitparád, významná alba. Tak pojďme hezky po pořadě. Rok 1956. Pionýr z celého rock'n'rollu Bill Haley se zapsal do britské historie, když jako měl jako úplně první cizinec 5 singlů současně v top 30. V roce 1973 skupina Grand Funk Railroad dobila se svou nejslavnější hymnou We Are an American Band první místo amerického žebříčku Billboardu. Dodneška je najdete v té nejžhavější stovce. Rok 1979. Police dosáhli vůbec prvního čísla jedna ve Velké Británii a to se singlem Message in a Bottle. No a v roce 1984 Prince a jeho doprovodná kapela odstartovali dvoutýdenní králování na vrcholu americké hitparády se singlem Let's Go Crazy z kultovní desky Purple Rain. A přesně před 40 lety v roce 1986 vydali Maideni 6. studiové album Somewhere in Time, které znamenalo dost velký posun v jejich zvuku. A to díky prvnímu použití kytarových synťáků. Spousta názorů na tuhle desku, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale že to kult je, o tom žádná. No a všecko nejvíc nejlepší za celou smečku. Rádia Čas Rock dneska přejeme Michalům.

0: Tohle byly Hammerfall, vy posloucháte Rádio Čas Rock, úterní odpolední drive a ještě jedna zpátečka do kalendáře, kde svítí datum 29.9. Narozeniny by dneska slavil legendární divočák, americký zpěvák a klavírista a jeden z klíčových zakladatelů rock'n'rollu Jerry Lee Lewis. Pak tady máme další výročí a to u Stonu, protože ti v 63. roce přesně v tento den zahájili v Londýně vůbec první oficiální britské turné, na kterém jim předskakovali The Everly Brothers. A do třetice ještě jeden zář. Z 29.9. na dnešek připadá i Mezinárodní den kávy. A ruku v ruce s tím jde i den Starbucksu. Zajímavé, že? Jak se to hezky sešlo. Tak mě zajímá třeba jedna věc. Kolik těch kafíček denně dáte? Pojďte se trumfnout třeba na WhatsAppu 725331155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Časrok.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.cz.

Ahoj bando, tady je Zbavoš a přihodím další tři jména. Andy Deris, Michal Kiske a Kai Hansen. A toto je obsah Metalmánie, tedy Halloween na rádiu Čas Rock a na televizi Rebel.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
3: Rádio Just Rock. Rádio Just Rock.

0: Chains, Check My Brain. Vy posloucháte rádio Čas Rock, tady úterní odpolední drive. A jedno kombo, které dorazilo do našeho WhatsAppu a má ho na starosti moták. Poslechněte si to sami.
1: Haničko, zdravím tě. S Trautenberková. Konečně. Tak jestli bys dovolila, já bych tě peskrapkal klidně na zádech, jestli dáš 5 kg houbíček pravej. No, my včera našli jenom 3 bedličky a jenom babky, no. To je k prdu, že?
0: No to tak prostě někdy je. Takže motáčku, hlavně, že to nebyl žádný satanáš, tak houbaření zdar, já myslím, že to půjde.

0: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Časrok.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
4: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Minutovku úterního odpoledního driveu. A k tomu jedna pecka, která vylezla dneska v 10 dopoledne, taky ještě jednou zlatá věta, ale nejdříve zprávy.
1: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markýzy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
5: Čas rok. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
7: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
6: Blue! First Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
10: Majerpneu.cz. A jedeš dál.
11: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
12: Pozor! Právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
13: S problémy stále musíme počítat na Novojčínsku. Na trase Sedlnice Závěšice srazila se tady dvě osobní auta. Dvě auta bourala taky u obce Krhov na Blanensku na výjezdu na Černou horu. No a zdržíme se stále taky v Brně na Palackého třídě. Tady boural autobus s osobním autem.
14: Radio Čas Rok.
13: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Letošní sucho nejspíš zdraží pitnou vodu, můžou za to vysoké teploty i rekordně nízké průtoky řek, které vedly v létě ke koncentraci škodlivých látek. Náklady na úpravu vody tak rostou až o pětinu, přesné ceny budou jasné nejpozději v prosinci.
15: Morava aktuálně.
13: Karviná bude mít nové lákadlo. Město připravuje projekt venkovní lezecké věže s zakrytým bazénem v části hranice. Bude vysoká přibližně 15 metrů. Rozšířit má nabídku vyžití nejenom pro zkušené lezce, ale taky pro děti a začátečníky. Záchranáři ve Šternberku mají novou výjezdovou základnu. Moderní budova za více než 40 milionů korun vyrostla přímo v areálu nemocnice a bude i energeticky soběstačná. Objekt má na střeše i vlastní solární panely, které mu zajistí levnější provoz. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
14: Nová základna přinese záchranářům moderní a kvalitní pracovní zázemí, které odpovídá současným požadavkům medicíny a zároveň zlepší podmínky pro rychlé výjezdy posádek za pacienty. Nabídne také zázemí až třem výjezdovým posádkám a má garáže pro tři sanitky. Dosavadní stanice Vývavské ulici ukončí provoz a záchranáři se přestěhují na stanoviště u nemocničního areálu.
13: Hokejisty Frýdku Místku čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají hosty z Litoměřic. Zítřejší zápas se hraje od 17 hodin ve Frýdecko-Místecké hale Polárka. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Pokračuje úterní teď už podvečer s Vránou Outratkou.

čas rok, úterním odpoledním driveu. Dnes v 11 dopoledne vyletěla tahle zpráva do světa. Ostraváci, těžme se, konečně toto těž klaplo a Colorsy nám zpestří Robbie Williams. Doufám, že už máte zabukovanou dovolenou 21. července 2027 a teď si to představte. Jako jdete po Komeňáku, dáte si s Robbiem pivo a ukážete mu tu Ostravu a projdete se podél Ostravice. Nezní to krásně? Děkujeme, Ježíšku!

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej.
6: Více o nabídce na byd.com.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
8: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
9: Bando naše zlatá, na zítra si klidně můžete připravit nějaký oslavný velkolepý ohňostroj.
10: Právě zítra oslaví Ostrý budíček 2 roky od začátku vysílání. A nebude to jediný důvod k poslechu. My totiž přivítáme také hosty z kapely Grok.
9: Probereme jejich aktuální plány, ale nebojte se, ani na vás nezapomeneme a budeme rozdávat 1000 v soutěži Zlatá věta.
10: Ostrý budíček startuje zítra před 6 ráno.
11: Ostrý budíček.

0: Právě jsme natankovali plnou společně s Metallicou tady na rádiu Čas Rock. Úterní odpolední drive a moje pozvánka na zítřek, protože je před námi středa, ta poslední zářijová a slavit je třeba dvojnásob. Naposledy se zítra budeme šťourat v roce 1986 a nebudeme na to sami. Budu tady mít hosta, velice vzácného, ale znáte ho, protože je s vámi každý den a budeme probírat domácí muziku. Jedno kultovní, legendární album, které taky letos slaví 40. Tak se těšte, jako vždycky, ve středu, středa slavit je třeba v odpolední driveu tady na rádiu Čas Rock, hned po 17. hodině.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí o...

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba. Čas Rock.

0: je vám dlužím zlatou větu na zítřejší den, ať máte nabito hned od ostrého budíčku.
1: Zlatá věta rádia Čas Rock.
0: Tak pojďme do toho, dnešek máme vymalováno, vymeteno, rozebráno, podarováno. No a zítra je nový hrací den a taky nová zlatá věta. A ta, která nese datum, to poslední zářijové, 30.9. zní takto. Takže zlatá věta na zítřejší den. Roková nálož bez varování. Máte to? Tak ještě jednou. Roková nálož bez varování. To je zlatá věta pro středu 30. září 2026.
1: Zlatá věta rádia Čas Rock. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
4: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
1: Radio Čas Rock. Pravé rokové

0: Saints, vy posloucháte Rádio Čas Rock, a protože je tady úterý, tak taky Metalmania, společně se s Babošem. Tak si to užijte, my se slyšíme zase zítra u odpoledního driveu 15.00. A já se na vás těším. Haňule Kopera Vrtule, čau.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Majerpreu.cz a jedeš dál.
4: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majerpreu.cz.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
6: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Pohodový podvečer všem ze studia televize Rebel a Metalmánie přeje David Zbavitel. Zdravím samozřejmě všechny, kdo ladí taky pravé rokové vlny Rádia Čas Rock. Odstartoval nám další díl Metalmánie. Dneska si společně do repráku dáme legendu jménem Halloween. Začali jsme skladbou Skyfall, což je single, který se objevil jako jeden z prvních po vytvoření aktuální sestavy a po realizaci řady koncertů pod názvem Pumpkins United. Ta aktuální sestava, to jsou celkem tři vokály. Andy Deris, Michael Kiske a Kai Hansen. A hlavně pokračování nové části hudební tvorby německých metalových dyní. Takže přátelé dobré muziky, vítejte u Metalmánie a my pokračujeme.

Vítejte zpět ve studiu Metalmánie. Na televizi Rebel a na rádiu Čas Rock jsme si dali další skladbu Halloween. Toto byl single A Little Is A Little Too Much, což je, řekněme, skladba docela typická pro tyhle muzikanty. Singlovka byla vydaná v rámci posledního alba Halloween, Giants and Monsters. Zcela záměrně budu až na výjimky vybírat skladby novější, právě z doby, kdy se Hansen, Kiske a Deris se svými hudebními kumpány opět dali dohromady. Albově se ta hledova píše od roku 2021, samozřejmě ještě předtím single Pumpkins United dodnes. Takže teď pojďme muzice dál.

Ladíte vlny Rádia Čas Rock, případně taky z obrázky sledujete televizi Rebel. V obou případech Metalmania. Dneska němečtí Halloween. Říkal jsem, že převážně budu vybírat skladby z novější doby. Toto byl jeden z důkazů. Další singles alba Giants and Monsters, skladba s názvem This is Tokyo. Pánové hodně kombinují vokály v každé skladbě a k tomu přidávají typické znaky pro Halloween, hlavně melodičnost. Jejich aktuální sestava je pro mě třeba zárukou výborné zábavy na každé jejich koncertní zastávce. Teď pojďme na další muziku, kterou jsem si v rámci Metalmanie pro vás připravil.

Naše dnešní zastavení jménem Metalmania se pomalu, ale jistě blíží ke svému závěru. Tohle byly opět Halloween a Best Time, to je skladba, která dozněla. Na svých koncertech kapela hodně kombinuje nové skladby se svými legendárními hity, ať už z doby úplného začátku a desky Walls of Jericho, anebo prvních dvou Keeperů, případně z doby, kdy mikrofonu vládl na přelomu milénia Andy Deris. Teď si dáme onu klasiku, naprostou klasiku, zazní Future World. No a pak už se na vás budu těšit opět příští týden, protože ta dnešní Metalmania je na samém konci. Mějte se fajn, no a sledujte Metalmanii.

0: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Náš starý web už měl nejlepší roková léta za sebou, tak jsme mu dopřáli zasloužený odpočinek. Nový web Rádia Čas Rock najdete na www.časrock.cz. Hraje ostře, vypadá

0: Rock.
1: Bando naše zlatá, na zítra si klidně můžete připravit nějaký oslavný velkolepý ohňostroj.
2: Právě zítra oslaví Ostrý budíček 2 roky od začátku vysílání. A nebude to jediný důvod k poslechu. My totiž přivítáme také hosty z kapely Grok.
1: Probereme jejich aktuální plány, ale nebojte se, ani na vás nezapomeneme a budeme rozdávat 1000 v soutěži Zlatá věta.
2: Ostrý budíček startuje zítra před 6 ráno.
0: Ostrý budíček.

0: Taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrock. Časrock.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

0: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
2: Čas Rok. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Majerpneu.cz a jedeš dál.
4: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

0: Náš rok.
1: Bando naše zlatá, na zítra si klidně můžete připravit nějaký oslavný velkolepý ohňostroj.
2: Právě zítra oslaví Ostrý budíček 2 roky od začátku vysílání. A nebude to jediný důvod k poslechu. My totiž přivítáme také hosty z kapely Grok.
1: Probereme jejich aktuální plány, ale nebojte se, ani na vás nezapomeneme a budeme rozdávat 1000 v soutěži Zlatá věta.
2: Ostrý budíček startuje zítra před 6 ráno.
0: Ostrý budíček!

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně.cz.
2: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
0: Čas rok. Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.

0: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
1: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
0: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
1: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
2: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice CZ.
3: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: náš rok.
1: Bando naše zlatá, na zítra si klidně můžete připravit nějaký oslavný velkolepý ohňostroj.
2: Právě zítra oslaví Ostrý budíček 2 roky od začátku vysílání. A nebude to jediný důvod k poslechu. My totiž přivítáme také hosty z kapely Grok.
1: Probereme jejich aktuální plány, ale nebojte se, ani na vás nezapomeneme a budeme rozdávat 1000 v soutěži Zlatá věta.
2: Ostrý budíček startuje zítra před 6 ráno.
0: Ostrý budíček.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Buďte zdraví, rokeři, je tady poslední zářijové vydání pořadu Víkend, ve kterém se hned ze startu podíváme za divočáky Dragon Force. Ti přicházejí s výměnou na postu zpěváka, a to z důvodu zdravotních komplikací, které už delší dobu Marka Hntna trápí. Ten sice i nadále zůstává členem kapely na pozici managementu, ale za mikrák se postavil jeho někdejší učitel Alessio Garavello. Ten se o zpěvové linky dělí s Elisou, se kterou se objeví i na novém albu. To by mělo spatřit světlo světa 19. března a jak jim ta spolupráce se povedla, tak o tom se přesvědčíme právě teď.

Dragon Force, co by otvírá k dnešního dílu pořadu Víkend, a my budeme pokračovat s legendárními Judas Priest, ke kterým neodmyslitelně patří Iron Hill. Ten stál na konci 60. let u zrodu této hudební ikony, se kterými odehrál nespočet koncertů, na kterých neměl ani jednu absenci až 21. září. V tento den měl se svojí basou na krku nastoupit na pódium v Londýně, ale bohužel z důvodu poškozené šlachy na levé ruce to musel odpískat. Zaskočil za něho David Rimmer a my pevně věříme, že to nebude nadlouho. Tak

televizi Rebel, ale taky rádiu Čas Rock pokračuje pořad Víkend, a to s další ikonou metalové scény, kterou Doropeš určitě je. Ta pracuje na zbrusunovém materiálu, který by se měl v podobě EPčka na pultech obchodů objevit na sklonku tohoto roku. Devítiskladbový výtvor bude k mání od 11. prosince a ponese ho jak klasické cedlo, tak hned několik vinylů, které doplní digipacky a taky boxety. Takže jestli si chcete k těm letošním Vánocům udělat radost, máte možnost.

TV společnosti pořadu Víkend a my v Německu ještě zůstaneme, a to s mistrem Udem, kterému, jak je vidět, ani po těch letech síly v žádném případě neubývají, ale naopak. S kapelou makají na nové desce, se kterou by se měli vytáhnout hned na začátku roku 2027. Přesné datum, tak to je stanovené na 8. ledna, ale to není všechno, protože v tom samém měsíci bude k mání i jeho biografie. No a k tomu velkolepé narozeninové turné po celé řadě evropských zemí, mezi kterými ta naše česká nebude chybět. 8. února se tento borec objeví v Ostravě, o den později v Brně, a já si myslím, že by byla velká škoda u toho chybět. No a my se z jeho cover verzí jednoho světového hitu pro dnešek i rozloučíme. Tady je a ode mne roku zdar.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.

0: tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

odnesil tereprálky a nažavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na jednom místě. www.časrock.cz. Vstup povolen všem, kdo to mají rádi na hlas.